0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka Zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Radio Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella. Puella. Puella.

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo! Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
2: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky.
0: Hudební past.
1: Co když vám teď řeknu, že Gigi D'Agostino nemá originál díky verzi bla bla bla. Odkud se mohl inspirovat?
2: To vůbec nevím.
1: Pojďme do 70. let. Poslouchejte, jak na to přišel. No a tohle byl potom výtvor Gigiho.
2: Neuvěřitelný.
3: To je skvělý. Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: takže vyhráváš
1: 3000!
0: Jo!
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
3: Rádio Kiss počasí.
4: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami a nebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
5: Dobré ráno, tak víme, jak bude. Čím dál tím lépe, dle našich meteorologů. A protože máme za 2 minuty 7, tak přátelé, já ještě vlastně ani nevysílám, ale už si s váma chci povídat. Takže telefonní linka 210 323 323, nechám hlavně mluvit vás, protože mě zajímá nějaký ten váš ranní mikropříběh. Tak schválně, kdo pak se nám prozvonil přes ty telefonní linky? Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Jak se jmenuješ?
6: Karel.
5: Karle, a co u tebe novýho?
6: Něčero z letiště.
5: Ty jsi někde byl na nějakým výletu?
6: Ne, dceru jsem odvážel.
5: Tak to je taky sympatický, že dcera bude mít zážitky.
6: No určitě, no, a školní.
5: Školní. A já jsem se chtěl zeptat, jestli si letenku platila dcera sama, anebo jestli si přispěl, ale evidentně školní zážitek. Počkej, oni ze školou lítají letadlem na školu v přírodě, jo?
6: No to je, ne, to je vysoká.
5: Vysoká.
6: To jsou ty výměnný programy.
5: Já si myslím, že to je nějaká škola v přírodě, prostě třeba třetí třída, že letí letadlem někam třeba do Španělska.
6: Ne. No do Španělska letí, ano.
5: Fakt. No teď on to taky v 7 ráno lítá jen do Španělska, že jo, to je jasný.
6: No to já nevím.
5: To je jediný let dneska, dopoledne v 7 ráno je do Španělska. No. Ne, já si vymýšlím samozřejmě, ale tak přejeme šťastný let a tobě šťastnou cestu.
6: Jo, díky moc.
5: Tak jo, ahoj. Vidíš, tak poprvé hnedka jsme se trefili, že tady letiště a tak dále. Kdo pak se dovolal dál?
7: Dobré ráno, tady Jirka z Uherského Hradiště.
5: Jiříku, a co máte novýho vy v Uherském Hradišti?
7: Co? Všechno stejný zatím.
5: Všechno stejný. A pozval bys nás třeba na nějaké hezké místo?
7: Hele, já tě můžu pozvat na tak do autobusu na městskou hromadnou dopravu.
5: Já jsem třeba myslel,
7: momentálně pracuji.
5: Ty děláš autobusák a mě napadlo třeba na gyros na náměstí, jestli třeba byste neměli nějaký dobrý gyros tam.
7: Hele, gyrosy tady určitě jsou, sice nejsem místní, aha, jo, z Uherského Hradiště, ale určitě tady jsou dobré gyrosy, co vím.
5: Tak dobře, tak až pojedeme kolem, tak se stavíme na gyros a vzpomeneme se na tebe jako na autobusáka, jo?
7: Pohodě, když tak mě najdete s červeným autobusem.
5: Červený autobus. Zatroubíš, jo, potom, až se potkáme.
7: Samozřejmě, tak to není problém.
5: Tak se mě krásně, ahoj, čau.
7: Tak hezký den,
5: ahoj. A ještě se mrkáme na třetí linku. Dobré ráno.
8: Ahoj, David.
5: Davide, zase chlap, člověče, samý chlapi jsou vzhůru, holky spěj. Co ty, Davide, po ránu?
8: Jo, já teďka jsem na počítači a už jsem asi hodinu vzhůru a...
5: Co taky jinýho, věděl, když člověk rozlopí oči, netka na počítač?
8: No, já jsem na MHD a takovýhle, takže si teďka řídím tramvaj.
5: Řídíš, ale počkej, to je dobrý, že normálně, kolik ti je, povídej.
8: 10.
5: Že desetiletý kluk řídí MHD z domova z počítače, to je dobrý.
8: Jo, já už jsem ani řídil v reálu.
5: Fakt jo, a co jsi řídil?
8: Astru Volvouci.
5: Opravdu jo, v 10 letech.
8: No, to mě bylo asi 8 ještě.
5: 8. A už, tak vidíš, tak ještě nám řekni, prosím tě, adresu na tvýho tátu a máme to kompletní. To ti počítá táta tu Astru asi, ne?
8: Ne. Tak máme kamarád.
5: Kamarád, tak to je úplně ideální. Prosím tě, už radši jsi neříkej, ať se zbytečně nedostaneš do problému. Měj se krásně, ahoj.
8: Ahoj.
5: Čau. Čičo, my se tady nedozvíme ráno v 7 hodin, tyjo. 10letý kluk se svěří, že v 8 letech řídil auto. Ježišmarja, úplně mě z toho je.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.
5: Tak jsme tady pro vás, vysíláme 14. června, kdy mají svátek Rolandové. Já jsem Martin Hovorka a pojďme na odstartovat peckou z 90. let. Tady jsou Venga Boys a všichni společně teďka šalala.

lehce po 7 hodině posloucháte Radio Kiss, tak si představte, že během sobot a nedělí si lidé dopřávají snídaní v průměru o hodinu později než ve všední den. Takže jestli ve všední den snídáte, řekněme, kolem 6:30, tak dneska úplně na pohodu můžete až v 7:30. Možná, že ti, kteří budou snídat až v 7:30, tak ještě ani neposlouchají, ještě jsou zachumlaní v pelíšku a možná už právě vstali, roztáhli žaluzie a teďka přemýšlí, jestli bude čaj, jestli bude káva nebo nějaká jiná dobrota, třeba kakajíčko třeba, víš, k nedělní snídani. No, každopádně právě pomalejší víkendová snídaně bývá podle psychologů jedním z malých rituálů, které nejvíce přispívají k pocitu pohody. Takže pokud dnes ještě sedíte nad kávou a přemýšlíte, co podniknout, vlastně máte dobrý důvod nikam nespěchat, protože víkend začíná vždycky u snídaně, takže hezké snídání přejeme. No a pomalu promýšlejte, kam dneska vyrazíte. Já vám za malý moment dám prvních pár tipů a jestli už teďka víte, kam pojedete, kde budete trávit dnešní den, tak přes apku Rádia Kiss se s námi spojte, nahrajte vzkaz, protože třeba to bude tak zásadní informace, že to pomůže i ostatním posluchačům se rozhodnout, proč nemají sedět doma na gauči a mají někam vytáhnout paty z domu. Cyril a za malý moment taky Bellini. Hezké ráno.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Pojďme si všichni teďka z plná hrdla zakřičet heja, heja. 7 hodin, 19 minut, jestli už jste vzhůru, tak to jste dobře udělali, protože budete mít alespoň ten dnešní den delší, i když samo o sobě tyto dny jsou delší, protože zažíváme nejdelší dny roku. Já jsem včera koukal na hodiny, že se setmělo až nějak jako lehce po 22. hodině, ještě bylo 21.50 a bylo normálně vidět, takže super, super. Přátelé, jestli plánujete něco na víkend, dejte nám vědět přes apku Rádia Kiss. Já už tady mám první vaše tipy a nápady, jak by se dala strávit neděle, třeba vyrazit do jižních Čech.
2: No ahoj kysáci, takže pokud byste přijeli do jižních Čech a chtěli byste si odpočinout, tak tady u nás na Nových Hradech je krásná procházka Terčiným údolí, kde můžete vzít i své mazlíčky a projít se s nimi ke krásnému přírodnímu vodopádu. A vy, co jste třeba rybáři a chcete si rybařit, tak máme pár kilometrů Suchdolské a Cepské pískovny. Jedna velká nádhera, my to využijeme.
1: Děkujeme, pozvánka na Novohradecko, jižní Čechy, a to konkrétně do Terky, jak to bylo, Terkysovo údolí? Čekaj, Terčino údolí, říkala posluchačka. No a shodou okolností, teďka za mikrofonem naše Terka, která by tady měla tip na akci pro milovníky dobrého jídla.
3: Tento víkend čeká všechny milovníky jídla nezapomenutelný zážitek. Food Day Festival zamířil na náměstí do Valašského Meziříčí a vy dnes můžete být u toho. Zajděte ochutnat ty nejlepší dobroty, objevte nové chutě a užijte si skvělou atmosféru plnou jídla a zábavy.
1: A teď už muzika, Nathan Evans, taky nás čeká Kygo, ať se vám s Kissem skvěle poslouchá a víkenduje.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
4: Radio Kiss.

0: umíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Rádiu Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

Nádherné, svěží ráno, 14. červnové ráno právě dnes, užíváte víkendu a teď po půl osmé jsem zjistil informaci, že tento víkend slavíme Světový den panenek. Slyšíte dobře, i panenky mají svůj světový den, je to tak. Upřímně mezi dámy, já teda dávám přednost vepřovým panenkám, protože když hodím na grill barbínu, tak to strašně smrdí. Kiss, Radio Kiss. Be happy.

Kysáci schválně, víte, co mají společného světoznámý DJ David Guetta a italský tenor Andrea Bocelli? Spojili síly na oficiální hymně fotbalového mistrovství světa 2026. Vznikla skladba DNA, která propojuje elektronickou taneční hudbu s operním zpěvem, což je kombinace, která by ještě před pár lety zněla skoro nemožně. Bocelliho hlas dodává písni slavnostní rozměr, zatímco Guetta přináší energii moderních stadionových hitů. Takže ať už jste fanoušci fotbalu, opery nebo taneční hudby, právě tento neobvyklý hudební mix ukazuje, jak se dnes propojují zdánlivě vzdálené hudební světy. Takže přátelé, pozor. Teď nás čeká věc od Andrea Bocelliho a Davida Guetty. Píseň, která se jmenuje DNA. Pojďme si to užít.

Tyjo. Tak co jste tomu říkali? David Guetta a spojení Andrea Bocelliho. Ty kráso. A teď pozor, v této fotbalové písni slyšíme i ženský hlas. Tak to je zpěvačka, která si říká, teď jestli to dobře přečtu, jo, AJ, nebo EJ možná. Každopádně je to zpěvačka hitu Golden z animovaného filmu K-pop Hunters. To je ta holka, jak zpívá Golden, Golden, tak to je ona. Tak teďka si střihla, protože to je megastar z Jižní Koreji, tak si David Guetta pozval do spolupráce a samozřejmě propojil ji i s Andrea Bocellim. A vznikla teda písnička pro letošní fotbalový šampionát. Upřímně, ve srovnání s ikonickými fotbalovými hymnami jako Waka Waka nebo La Copa de la Vida od Rickyho Martina, působí tato skladba DNA méně spontánně a více jako ceremoniálně. A já, když jsem koukal ten zahajovací ceremoniál fotbalu, tak to zafungovalo velmi dobře, protože Bocelliho hlas dodává skladbě důstojnost a velký sportovní rozměr.

jako názor neodborníka, ale podle mě to sedí, že jsem to, tento svůj názor jsem podstrčil i svým kamarádům a říkali, hele, něco o tom bude. Takže dáme další muziku. Meduza, taky nás čeká Saš a blížíme se k 8. hodině. Přeju z rády jakýsi skvělé vstávání.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: My jsme se prospívali se Sašem až k 8 hodině. Vám všem dobré ráno, pojďme na silnice.
2: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Aktuálně se bourá most nad dálnicí D4, je to u Jíloviště před Prahou a oba směry dálnice jsou tímto uzavřené a pohodlná objížďka vede aktuálně přes Jíloviště, je volná, kolony se během 8 hodiny netvoří. Pak jsou problémy na dálnici D1, nové omezení, a to na trase z Brna do Ostravy u sjezdu na Přerov a Olomouc. Je to kilometr 281, tak s tím, kysáci, počítejte, že budete muset sjet pouze do jednoho jízdního pruhu, protože ten druhý a třetí je aktuálně uzavřený z důvodu oprav. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.
2: Rádio Kiss. Filmové tipy.
3: Ztracený dítě. Žádný motiv, žádní podezřelí a žádné stopy. Před takovým případem náhle stojí nově jmenovaný prokurátor na malém ospalém městě. Jak si s tím poradí? Barvy zla černá je pokračování stejnojmenné literární trilogie a ta vám poví víc. Novinka, na kterou můžete koukat na streamovací platformě Netflix, připomínám, Barvy zla černá. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KISS počasí.
1: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami a nebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
2: Ahoj a krásné ráno, já jsem Martin Hovorka, díky, že posloucháte, mám pro vás další muziku Real to Real z 90.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: opět. Přátelé, my jsme už v letošním roce rozdali téměř 400 tisíc ve hře 7-7.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Další tisíci koruny budeme přidávat v tom dalším týdnu, protože my o peníze hrajeme na Rádiu Kiss celý letošní rok. Od ledna až do prosince. A ještě nejsme ani v polovině. Že ten milion bychom úplně v klidu mohli rozdat v letošním roce. Samozřejmě vše závisí na herní kostce, kterou tady házíme každé všední ráno. Podle toho, kolik hodíme, tolik peněz si odnesete. Protože to, co padne na kostce, to my pohodlně vynásobíme tisícem a dáme vám kačky. Teďka třeba v týdnu se dovolala Terka, padla pětka, proto si Terka odnesla. No, sami poslouchejte.
2: Přeju ti hodně štěstí.
3: Děkuju.
2: Podívej, Terko, na kostce padla pětka, wow. Vyhráváš 5 000!
3: Super!
0: Ty počty jsou naprosto jednoduchý, důležitý dodat, že když padne šestka, tak dáme bonusově plných 7 000 korun, takže i zítra ráno na Kisu můžete vyhrát dokonce 7 000. Držíme palce.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss, máme téměř půl deváté a do studia přišla Blanka, aby nám poradila, kam vyrazit během dnešního dne. Blani.
2: Na hrad Loket můžete kysáci vyrazit za dobrodružstvím a historií. Středověké slavnosti Purkrabího půty se tam dnes konají už druhým dnem a i dnes je program až do večera. Tržiště, jízda na koních, dobový kolotoč a živá hudba, a to je jen zlomek toho, co vás tady čeká.
1: Tento víkend probíhá také oblíbená celorepubliková akce, což je víkend otevřených zahrad. A o to se otevírají veřejnosti soukromé, zámecké či jinak běžně nepřístupné zahrady a parky. Vlastně celým cílem je zvýšit povědomí o zahradní architektuře a nabídnout lidem jedinečný zážitek. No a otevřela se i zahrada Průhonického parku. Takhle, Průhonický park je úplně běžně otevřený, to je jasná věc. Ale otevřely se nepřístupné prostory, běžně nepřístupné prostory, které lze navštívit právě dnes v neděli 14. června. A samo o sobě Průhonický park je hezkým místem a pokud je tam někde nějaké místo, kam se dojít nedalo v průběhu uplynulého roku, tak tohleto je jedinečná příležitost toho využít. Takže víkend otevřených zahrad v Průhonickém parku a nejenom tam, stačí se podívat třeba i, já jsem viděl Dobřížský park, se taky otevírají prostory, které běžně nejsou otevřené a k dispozici lidem, tak třeba i to může být místo, které lze navštívit. No, ke všem těm zásadním místům tohoto víkendu se ještě dostaneme, takže postupně dáváme tipy, kam se dá vyrazit ještě dneska v neděli a jestli máte i vy nápad, jak strávit tento volný den, tak nám nechte vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky za to a teď už muzika od Davida Getty.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
2: Je to Belinda Carlisle.
1: To je ono, a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
3: Já tam slyšela Pusu mi dej.
1: Fakt jo?
3: Jo.
1: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
2: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
1: Pusu mi dej.
4: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
1: Tak schválně, jo?
5: A ty,
4: a ty, a teď.
5: Pusu mi dej.
3: Jo.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Ukázka, co je to za zvuk? Ještě jednou, to se nevochodí. Existovala doba, kdy každý měl legendární Nokia 3310, mobilní telefon. Ale pozor, dneska ji lze prodat za pořádný balík. Takže pokud jste byli na začátku nového tisíciletí hrdým majitelem Nokia 3310 a dodnes ji máte schovanou v šupliku, tak byste měli zbystřit, protože lze ji prodat za nemalou částku. Takhle, neradujte se, ale jako předčasně, protože sběratelé zajímají kousky pouze při splnění konkrétních podmínek. Telefon, abyste za něj jako fakt dostali nějakou hezkou sumičku, tak musí být dobře udržovaný, funkční a mít originální příslušenství. V tento moment jste možná i majiteli 10 000 korun, protože pokud to máte všechno jako v cajku a i s tím originálním příslušenstvím, 10 000 korun by vám mohli nabídnout sběratelé takových starých mobilních telefonů. Takže přátelé, popřemýšlejte, jestli náhodou nedáte do placu svoji starou 3310 z šuplíku. I když říkám si, kdyby jako se teďka utrhnul nějaký mladěs, že by to jako chtěl mít doma, ten legendární telefon. Já si myslím, že současná mladá generace by možná ani nevěděla, jak na tlačítkovém mobilu napsat zprávu.
1: Radio Kiss.

ze čtvrtka na pátek na fotbal, jak jsme hráli s Jižní Koreou, jak jsme to hráli ve 4 ráno. Hele, já jsem si samozřejmě budík nedal, každopádně ve 4:45 jsem byl vzhůru, tak jsem zapnul telku, vedli jsme 1-0, říkám, dobrý, můžu spát dál, a když jsem se probudil potom někdy kolem 8, tak jsem zjistil, že jsme 2-1 prohráli. Tak to byl můj zápas s Koreou, jo, a já jsem se potom ptal na nějaký diskotéce v pátek večer, v Kamenici u Prahy jsme dělali diskotéku s Romanem Andělem a já jsem se ptal lidí, kdo z nich koukal na fotbal, jestli vůbec vydrží tančit dlouho do noci, protože o 4 od rána být zůru celý den, pak jít na mejdan. Člověče, moc lidí se ale nepřihlásilo, takže jsem z toho pojal podezření, že tolik lidí jako ve 4 ráno rozhodně si kvůli naší reprezentaci, ačkoliv po 20 letech jsme na mistrovství světa ve fotbale, tak moc lidí jako zatím to jako netáhne úplně, podle mě teda. Dle toho, co já jsem sondoval v Kamenici u Prahy, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Každopádně tento týden taky prostě mistrovství světa a hrajeme jednou za týden. Prostě já bych, jako hokej lepší v tomhle, to hrajeme každý den, že jo, každý dva dny, ale hej, fotbal, to vždycky jednou za týden hrajeme zápas. Teďka 18. června. To je příznivější čas, v 6 hodin večer jsem zaregistroval, že dokonce nějaký supermarket dává svým zaměstnancům volno, aby se mohli koukat na fotbal. Že mě zavírají krám v 5 odpoledne, aby se mohli zaměstnanci koukat na fotbal. Takhle, oni jim to zase potom vrátí na Vánoce, kdy jim řeknou, že musí mít přes časy, takže oni to zase si vyberou zpátky, toho se nebojte. Každopádně v 6 večer, 18. června, hrajeme, já jsem si myslel, že hrajeme s tou kapelou, JAR. Já si myslím, že hrajeme proti Romanovi Holímu a jeho skupině JAR a Michaelovi Viktoříkovi. Tak to ne, prosím vás, je to jeho Africká republika. No a potom, protože máme teďka ten trénink z té 4. hodiny raní, tak 25. června, to je zase o týden dál, tak to hrajeme s Mexikem ve 3 hodiny ráno dokonce. Tak to je úplně noc, tak to je úplně konečná. Ale ve chvíli, kdy tam jako bude už třeba euforie, že bychom třeba to JAR porazili, tak by tam mohla být značná euforie. Už nás to jako vcucne, ten šampionát. Tak si myslím, že i ve 3 ráno bychom se mohli kvůli tomu probudit. No uvidíme, uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet ještě. Důležité je, že tento týden hrajeme 18. června, to je člověče ještě navíc dokonce ve čtvrtek, tak to hrajeme v 6 večer a potom hrajeme ve 3 ráno 25. června. Tak a máme to všechno rozplánovaný. Jedeme dál. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss, pokud aktuálně jdete z Olomouce na Lipník nad Bečvou po D35, dávejte pozor na 290. kilometru, tady máme odstavenou dodávku, protože má vylomené kolo. Další problémy, hapruje nám to na D35 ještě jednou, ovšem v jiné části republiky, tentokrát je to hlavní tak Hradec, Vysoké Mýto, na sjezdu na Dašice máme aktuálně porouchané vozidlo, tak i tady je potřeba být krapet ostražitý. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, pojďte si zavysílat dopravu s námi. Děkujeme. Žádě.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Trance Park. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
4: Radio Kiss počasí.
5: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami a nebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
6: Bylo 9 hodin, posloucháte Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka. Kvůli asi budeme hrát, tak ať se vám skvěle poslouchá. Ahoj!
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: 10. července u Máchova jezera.
1: Jediná Kiss Party Live v letošním roce proběhne už za měsíc na Máchově jezeře. Zapište si do diáře sobotu s datem 18. července. To je úplně ideální datum z mýho pohledu, protože končí taková ta první vlna dovolených a na druhou vlnu se teprve odjíždí. Takže 18. července z mýho pohledu nejlepší datum, kdy nejvíc lidí je v České republice, protože se mění takový ty turnusy a takový ty dvoutýdenní dovolený. No, takže 18.7. prostě je termín daný. Jestli se vám to nějak třeba nešikne, že máte pocit, že byste měli být v tu dobu v Chorvatsku, tak tu dovolenou přesuňte kvůli nám. Protože jediná Kiss Party Live v letošním roce, u toho musíte být. Našlapané sety od 90. let až po současnost, DJové, moderátoři rádia Kiss, velká světelná show, dokonce i video DJ, který bude ovládat svítící náramky, k tomu letní míchaný drinky, stánky s grilovaným masíčkem, výčepy, skvělej zvuk, který zatřese celým Máchovým jezerem, možná si i vyleje voda z Máchova jezera, jaký to bude hukot. Takže přátelé, sejdeme se na pláži Klůček 18.7. Moc se na vás těšíme už v odpoledních hodinách a pojedeme celý večer, celou noc až do nedělních ranních hodin. Takže 18.7. ohromná Kiss Party Live na Máchově jezeře. Moc se těší celé Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Mr. Goldust, to byl DJ Fresh tady u nás na Kissu, blíží se 9:30 a my v tento okamžik vyrážíme společně s Terkou na jeden krásný zámek. Kam to bude?
2: Zámek Krásný dvůr se tento víkend zapojil do tradiční celoroční akce s názvem Víkend otevřených zahrad. Čeká vás festival jídla, který potěší všechny milovníky dobré gastronomie. Příjemnou atmosféru víkendu doplní také řemeslné stánky s originálními výrobky místních tvůrců a tradičními rukodělnými produkty.
1: Kde se to vůbec nachází, ten zámek Krásný dvůr? Ústecký kraj, okres Slouny a dle fotek nádhera. Nádhera, to si rozhodně nenechte ujít. No a pojďme si udělat ještě výlet do Brna, protože právě tady mají nové lední medvědice, ale musíte na ně mluvit dánsky, protože dvě lední medvědice, Anory a Nivy, přicestovali z Dánska a stali se součástí brněnské zoologické zahrady. A už včera bylo právě v jedné části zoo v Brně hodně jako našlapáno, spousta lidí, kteří vyrazili právě za stejným cílem, a to přivítat tyto dvě medvědice do místní smečky. Já nevím, no, já jako takhle, rozhodně se nenosej žádný dárky zvířatům v zoologické zahradě. To, aby vás jako nikdy nenapadlo je tam něčím krmit, to nedělejte nikdy, to úplně se jako nedělá. Jakože by třeba přivítete nějakým zákuskem, to ne. Ale tím, že jsou z Dánska, třeba mít pro ně nějakou stavebnici z Lega, aby si měli s čím hrát, o tom bych možná popřemýšlel. Ne, raději ani to nedělejte. Nechte to na těch ošetřovatelích a těch, co se starají o chod zoologické zahrady. Oni nejlíp vědí, jak tyto dvě nové medvědice takzvaně zabavit v brněnské zoologické zahradě. Dáme si další muziku, čeká nás Tina Turner, taky Tayo Cruz. Také se vám skvěle víkenduje s rádiem Kiss.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo!
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: V našem vysílání Rádia Kiss nás teď čeká týpek, který se jmenuje Tony Devson Harrison. Ovšem, my ho známe pod přezdívkou Captain Hollywood. Sloužil jako kapitán v americké armádě, byl na základně v Německu v 80. letech a ve volném čase bavil své kolegy na základně tím, že přímo v armádní uniformě tancoval breakdance. Dokonce se říká, že on byl vlastně první umělec, který do Evropy oficiálně přivezl a spopularizoval tady breakdance a tento pouliční tanec. No, oni mu říkali Captain Hollywood, jo? Captain Hollywood, protože by přijel vlastně z Ameriky do Hollywoodu. Z Hollywoodu, z Ameriky přijel do toho Německa, tak dostal tu přezdívku a začal tančit, pak začali zpívat a dokonce rapoval v projektu 24/7, to se málo ví. Pak tam byly nějaký neschody s producentem, tak opustil 24/7, místo něj nastoupil Stacy, to je jiný příběh, no a on si založil Captain Hollywood Project a vznikla jedna z hitovek Flying High a my na tento hit 90. let na rádiu Kiss právě teď vzpomínáme. Legenda našeho playlistu Captain Hollywood Project. We're

Posloucháte Radio Kiss a schválně, jestli si vybavíte ještě film American Pie, to je ta anglická verze názvu, pak je ta česká Prci, prci, prcičky. Rok 1999 uteklo 27 let od těch hlášek, kterými žili tehdejší teenagery. To takhle jednou na hudebním táboře a tak dále a tak dále. Já jsem chtěl ale mluvit tady o herečce Shannon Elizabeth, která hrála v prcičkách tu

Samozřejmě, když proběhla ta scéna, když proběhl ten film, tak ona se stala ikonou módních časopisů, byla na přebalech časopisů, na titulních stranách, následovalo i nějaký focení. Teďka všem řekla, vytroubila do světa, že si zakládá profil na tom, normálně na OnlyFans, že se prej rozvedla, že nemá jako do čeho píchnout, tak si založila profil na OnlyFans. Tak takhle, jestliže celý život těžíte z jedné takovýhle jako role a nic jste pořádného se nenaučili za život, tak samozřejmě co jiného vám zbývá, než si založit takovýhle účet. Jo? Ještě nevíc se rozvedla, že jo? Takže peníze nula, nula příjem. Co jí jako zbývá jinýho? Viď? Takže Nadia, vzpomínáme na naše mládí, na naše teenagerská léta a četl jsem někde, že by snad měli točit nový díl Prciček, ale otázka, jestli se k tomu tvůrci vůbec dokopou. Bylo by to samozřejmě hezký, jak by to vypadalo ten film zhruba po 30 letech.

0: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: Hi, Ken. You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Nesu vám dobrou zprávu, co se dopravy týče, ať zpozorní ty, kteří pojedou po dálnici D4.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Probíhala noční uzavírka mostu u Jíloviště, a to v rámci dálnice D4. Tady vedla objízdná trasa, nejezdilo se, dálnice uzavřená, bouračka a tak dále, bourání mostu, ale už je to všechno vyřízený a aktuálně je provoz po dálnici D4 u Jíloviště obnoven, takže už žádná objízdná trasa a můžete svištět jako po másle. Problémy jsou na dálnici D1, jedete-li teďka z Ostravy na Brno, tak u Lipní na 295. kilometru, je to u odbočky na Olomouc, tak máme hlášenou dopravní nehodu, osobák se zvěří. Pak jsou problémy mezi Brnem a Prahou, za sjezdem na Měřín začali čerstvě pracovat silničáři a je tu drobet omezení na 124. kilometru. Tak s tím, kysáci, počítejte, jestli máte i vy informace z své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky za to.

0: Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami a nebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
2: Už jste měli dneska kafe, že ne? No tak si ho dejte. Nedělní kávička k té pravé pohodě, odbyla 10. hodina. Já jsem Martin Hovorka, teďka Dario G a já jdu taky na kafe, jo?
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po 10. hodině. Já jsem tady hodil také pár slov o kávičce a přišla mi zpráva, no spíš než káva, tak raději brunch. Já jsem si vlastně uvědomil, že mě nikdy nedošlo, jak vzniknul brunch. To je samozřejmě úplně jednoduchý spojení dvou slov. Breakfast and lunch, logicky vymysleli to v Británii, proto toto britské anglické slovíčko brunch. A poprvé s tím přišli už v roce 1895. Oni tehdy v Londýně chtěli vytvořit takový koncept pro lidi, kteří v sobotu dlouho ponocovali a v neděli ráno potřebovali nějaký místo, kde dostanou ad jedna silnou kávu, ad dvě jídlo až kolem poledne, bez nutnosti vstávat na tradiční nedělní oběd. Prostě silná káva a něco do žaludku. Tak vznikl brunch. Dneska chodíme na brunch i klidně ve středu, ale tradiční je ten nedělní Sunday brunch. Sunday brunch. Takže pokud právě teďka potřebujete něco po mejdanu, já bych chtěl tímto pozdravit do České Lípy, kde byl teda včera neuvěřitelný mejdan na louce vedle zimního stadionu v parku. Pecka, opravdu pecka. Tak já věřím, že vy, pokud teďka v České Lípě se probouzíte, tak byste potřebovali nějakou silnou kávu a něco do žaludku, tak snad třeba v České Lípě okolí je nějaké místo, kde vám takový nedělní brunch připraví. Nechte si chutnat a já vám dám, ježíš, já už taky nemůžu mluvit, člověče, to je tím, že ten mejdan byl včera dlouhej. Avicii a Magic a taky Robert Miles. Tuhle muziku vám dám na Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss, bude 10:30 a pojďme opět omrknout místa, kde se něco děje. Jestli máte rádi kostičky Lega, tak vás právě teďka nasměrujeme do severozápadních Čech s naším posluchačem.
2: Ahoj, chtěl bych vás pozvat do Teplic na výstavu modelů postavených ze stavebnice Lego. A výstava probíhá dnes od 9 do 17 hodin v tělocvičně základní školy na Metelkově náměstí v Teplicích.
1: Výstava stavebnic Lego, to by mě zajímalo, jestli už tam budete mít tu novinku, naprostou novinku, tu katedrálu Sagrada Familia. Jestli už tam budete mít tento chrám. Teďka totiž vyšel model Lego, ale počkej, já mám pocit, že jsem se na to koukal. Že mě to zaujalo, že mě se ta stavba strašně líbí. Oni to teďka mají jenom v předprodeji. Ono to půjde na trh snad až na Vánoce dokonce. Takže to tam mít nemůžete. To tam mít nemůžete, ale myslím si, že jako vláčky z Lega, benzínová stanice a další vychytávky, které jsme si stavili jako děti z Lega, to tam všechno bude. Pirátská loď, nějaký ten hrad. Takže se pojedeme určitě podívat do Teplic. Děkujeme moc našemu posluchači za pozvánku na výstavu stavebnic Lega. No a pojďme se ještě podívat, co se dá zažít v Praze. To je totiž místo, kde si můžete koupit něco hezkého a originálního. Viď, Terko.
3: Plocha před průmyslovým palácem na pražském výstavišti se tento víkend proměnila na přehlídku lokálních designérů, tvůrců a kulinářů. Zveme vás na tradiční design market. Akce se zúčastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Ukrajiny i Itálie. Autorskou tvorbu a design si nejen prohlédnete, ale i nakoupíte.
1: Pojďme na muziku, dáme si Marka Korna a já jsem chtěl jenom říct, že Terce to dneska v neděli skvěle sluší, dokonce i provoněná nějakým hezkým víkendovým parfémkem, tak jako jednou, jo, foukala ho na sebe a voní to tady po celý chodbě, přátelé. Takže to byla Terka a další pozvánky i v té příští hodině.

0: kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Radio Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella. Puella.

0: Mě se vždycky strašně těším, protože mě zajímá, kdo se k nám dovolá, ale hlavně, to úplně to nejdůležitější, co ten člověk, který se dovolá, zrovna dělá. Tak kdo pak je na drátě, ahoj.
1: Čau, čau, tady Mára.
0: Nazdar Maruno, jak víkenduješ, pověz nám to všem.
1: Právě to v práci, no ale jinak dobrý.
0: Hele, a liší se nějak tvoje práce, když probíhá v neděli, anebo když jdeš klasicky v týdnu, ve všední den?
1: Když se to liší, tak je hlavně menší provoz a trošku větší klid.
0: Takže lepší v neděli do práce?
1: No tak samozřejmě, ale radši bych byl doma.
0: Radši bude... doma. A manželka už je co připravuje dobrýho kobítku za odměnu, že jsi to zvládnu dneska?
1: Manželka doma to tím žádná není, takže nikdo nic nepřipravuje.
0: Partnerka, partnerka nějaká hezká.
1: Taky ne, ježišmarja, tak, jenom to ne.
0: Tak maminka ještě.
1: Maminka ta, ano, ta ano.
0: Tak jí moc pozdravuji od nás a nejenom jí, ale třeba hlavně tobě do práce. Teďka nějakou sympatickou písničku zahrajeme, tak jakou?
1: Jo, Whistle od Floridy.
0: Dobře. Zahrajeme, zaspomínáme na dobu našeho mládí, protože to už taky je, já bych to vůbec neřekl, 15 let, co tady ta písnička se hrála, ale letí to jako voda. Tak.
1: Je to tak.
0: Jdeme na to. Měj se hezky, čau.
1: Taky, čau.
0: Tady je Florida, pecka Whistle. A vám všem přání hezké neděle, užívejte volného dne s rádiem Kiss.

posloucháte Radio Kiss, mám tady jedno takové dovolenkové téma, pár minutek před 11. hodinou. Pojďme si udělat výlet do italské Sardinie, na italskou Sardinii a pojďme konkrétně navštívit místní ikonickou pláž Punta Molentis. Já si upřímně řečeno nedokážu představit válení u moře bez slunečníků nebo minimálně v nějakém zákrytu. Jo, stín ideální samozřejmě, ale ne vždy se vám povede sehnat místo ve stínu u pláže někde, takže berete slunečník samozřejmě. A na této ikonické pláži zakázali používání slunečníků. A to pro návštěvníky, kterým je mezi 10 a 65 lety. Takže když sebou máte malé dítě, tak dobrý, to samozřejmě je asi jako zdravotně dobrý, jakože ho zakrýt do stínu. A pak pokud je vám nad 65, takže důchodci, můžou po slunečník. Zbytek prostě na sluníčku. A nebo nechoďte na tuto ikonickou pláž, protože oni tam chtějí zachovat takovou tu panenskou přírodu a mají pocit, že z dálky tam z nějaký vyhlídky to místo hýzdějí právě slunečníky, takže tomu chtějí dát přítrž. Takže jenom pár slunečníků pro ty nejstarší a zároveň pro ty nejmladší. No. Ještě tam je teda vstupní na pláž. Dokonce. Ještě k tomu všemu musíte na tuto pláž zaplatit 10 Eček. Jo, Punta Molentis, si musím podívat, jestli to vůbec za to stojí, člověče, za to stojí, ale takhle, co z toho vyplývá, buď to vezmete na dovolenou dědu, anebo si tam někde narychlo pronajmete dítě, abyste mohli používat slunečníka. Tak hezké dovolenkování a těším se i na vaše zážitky z cest, protože podobný bizáry jistě budete vozit zpátky z dovolených. Těším se na ně, Taylor Swift a za okamžik DJ Antoine.

0: Kisky jsem za volantem po celé republice.
1: My vás zdravíme z rádia Kiss, víme o čerstvé dopravní nehodě na dálnici D1. Jedete-li z Prahy na Brno, pozor, na 132. kilometru, tady máme hlášenou havárku. Pak jsou problémy na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany, hnedka za sjezdem na Ústí pracují silničáři v jednom z jízdních pruhů. A ještě pohled na Benešovsko, kde u obce Neveklov na silnici 105 máme hlášený osobák mimo silnici, vlídnul někam do Škarpy, do pole, momentálně ho tam vytahují a asi to trošku zabere času, tak s tím kysáci počítejte. Jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss, ať víme, jak se vám jede.

0: trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
3: Rádio KIS počasí.
4: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami anebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
5: Odbyla 11. hodina, s vámi je na KISu Martin Hovorka. Díky, že posloucháte. Bude Will Smith i David Guetta, tak hezký poslech.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
6: Be happy.

0: Už ve čtvrtek v 10 hodin večer se ozve na rádiu Kiss tato znělka.
1: Noční show na rádiu Kiss.
0: Opět po měsíci se do našeho vysílání vrací noční show, kterou vás provede jak jinak než Soňa Ede. A pozor, já bych vypíchnul hosta, kterým pro tento díl bude modelka Dominika Mesarošová. Takové jsou informace, které dorazily sem k nám do studia, že bychom měli v našem vysílání přivítat známou českou modelku, fotomodelku a playmate. Tak přátelé, těšíme se, co z ní Soňa vytáhne, co se nového dozvíme a o čem třeba bude psát hned druhý den ráno bulvár. Uvidíme, třeba to tak bulvární nebude, třeba to bude jenom vtipné, úsměvné a plné humoru, nějakých lehtivých příhod z natáčení a k tomu i skvělé písničky. Taková bude noční show tento čtvrtek, tak si nalejte vysílání Soni Ede. A teď poslouchejte další muziku, protože ta je na rádiu Kiss vždycky skvělá. Silver a pecka, která nás bavila na začátku milénia, Turn the Tide, ovšem ze všeho nejdřív, Sigala.
1: Rádio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: My vás s rádiem Kiss vezmeme na další víkendový výlet, počasí se snad umoudří, aby taky ne, když se má udělat za pár dní už opravdu tropický léto. Každopádně teďka si uděláme výlet do Lovosic, protože tam je akce, kde to bude bavit hlavně vaše děti. Blanka ví víc.
2: V Lovosicích se dnes kysáci bude konat rodinný festival Špunt. Start je ve 13 hodin v lesoparku Osmička a bude tam mimo jiné Kája a Bambuláček.
1: No a přátelé, když budete v Lovosicích a chtěli byste si třeba udělat takový prodloužený výlet až za hranice České republiky, tak můžete navštívit ne české, ale saské Švýcarsko. To znamená z Lovosic dál po Labi pokračovat, Ústí nad Labem, Děčín, že jo, tam je český Švýcarsko, hranice a začíná Německo, saské Švýcarsko a tam je vyhlídka Bastaj, což je takový kamenný most a panoramatický výhled z něj na Labský kanion. Pískovcové věže a k tomu pozůstatky středověkého hradu a je to vlastně nejnavštěvovanější místo východního Německa a navíc je kousek od našich hranic. Takže i to může být varianta, kam se vydat na výlet. Ano, mluvíme o Německu, ale je to 10-15 minutek za českými hranicemi, takže si můžete udělat tímto směrem výlet. Bastaj se to jmenuje, vyhlídka Bastaj, saské Švýcarsko. To je takový doporučení, zažil jsem to na vlastní kůži před pár lety a tam to rozhodně vypadá na hezký výlet. Za malý moment Michael Jackson, taky nás čeká Arash. A jestli máte i vy skvělý tip, jak strávit neděli, ozvěte se přes apku Rádia Kiss.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio

Pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klunček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
4: Lenka,
5: Honza,
6: Tendy,
7: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: dneska dáme song od britské party Apollo 440.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: Nás čeká písnička, která vznikla jako taková instrumentální podsta americkému jazzovému bubeníkovi polského původu, jmenoval se Gene Krupa. A ten výrazný bubenický rytmus v té skladbě, kterou uslyšíte, tak to je vlastně gro celé písně. Takže přátelé, britská parta Apollo 440, když vydali své druhé úspěšné album Electro Glide in Blue, tak tahle písnička z něho vyšla tehdy jako první single a objevila se i v několika filmech, třeba ve filmu, tam nějaký film, člověče, v 90. Nebyl to Trainspotting náhodou, ale třeba máte jiný nápad. Klidně mi dejte vědět, klidně mi řekněte, tyjo, ty tomu vůbec nerozumíš. A dejte mi vědět, v jakém filmu tady ta písnička zazněla. Možná to byla i nějaká videohra. Prostě Apollo 440 a Krupa teď na Rádiu Kiss.

0: dozvěděl jsem se, že jsem se s ní tady o tom povídal, že Švédi to mají jako takovej rituál, jo, že my třeba sedneme a náš rituál je si udělat kafe a hodiny scrollovat na telefonu, jo, ale Švédi, ti to mají jinak, ti si dají toho skořicovýho šneka, přesně toho, co prodávají v té prodejně s tím nábytkem, a k tomu si udělají kávu a rozjímají. Ideálně samozřejmě, pokud jsou ve dvou, tak rozebírají co novýho, ale každopádně Švédové si prostě chvilku volna uvaří kávu a dají si z kořicovýho šneka. Takže pokud, teď se vás možná úplně naladil, máte, úplně si představujete toho šneka z toho listového těsta s tou skořicovou náplní, tak pokud si chcete připadat jako ve Švédsku, ani nemusíte jezdit někam do Malmé nebo někam tím severním směrem, do Stockholmu třeba, ale stačí si udělat z kořicovýho šteka a k tomu si uvařit obyčejnou kávu. Jo? Mějte se hezky, krásnou neděli a zase se uslyšíme po dvou, po třech písničkách.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Za okamžik pravé poledne posloucháte Radio Kiss. Máme momentálně na dálnici D1 spadenou dopravní značku. Je to na cestě z Prahy do Brna na 182. kilometru. Také počítejte s omezení před hlavním městem na dálnici D10. Jedete-li od Mladé Boleslavy, tak vás silničáři zdrží zhruba od 4. kilometru. Jestli máte i vy informaci z té své nedělní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Radio Kiss a přejeme, abyste do svého dnešního cíle dojeli v pořádku.

0: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Rádio KISS počasí.
3: Nedělní den bude podobný sobotě, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačnost s přeháňkami a nebo s deštěm. Vítr zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
4: Pravé poledne, z KISSu vás zdraví Martin Hovorka, mám tu nachystaný Masterboy i Groove Coverage, tak ať máte hezkou neděli.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Lepší než originál, to je oblíbená rubrika našeho vysílání, kterou vám dáváme k dobru vždycky v pátek po ránu, pak celý víkend hlasujete a v pondělí se rozhoduje. O čem? No o tom, jestli nová písnička v této rubrice je lepší než originál. O vaše hlasy se pere ranní Kiss, naše ranní trojka a někdy i její hosté.
1: Lepší než originál.
0: No a přátelé, už druhá sezóna tohoto pořadu jde pomalu do finále. Teďka v pátek proběhla velká rekapitulace, další rekapitulace toho nejlepšího z první i druhé sezóny této hudební rubriky nás čeká zase v pátek. Ale pozor, pak nás čeká ještě jeden pátek do konce školního roku a to bude 26. červen, kdy v 7:30 ráno představíme na Radio Kiss poslední společný song ranní trojky, která sebevědomě tvrdí, že poprvé dá plných 100% vašich hlasů. Jaká to bude písnička, co se bude zpívat na úplné finále těsně před závěrem školního roku, tak to se samozřejmě nedozvíte teď, ale až toho 26. června ráno. No a pak půjde o vaše hlasy, jestli skutečně se naplní to, že za tento úplně finálový hit naše ranní trojka získá od vás 100% kladných hlasů. Tak uvidíme, těšíme se každopádně moc. No a kdyby vám výtvory, hudební výtvory naší rubriky nějakým způsobem chyběly, tak není nic jednoduššího, než naklikat YouTube kanál Rádia Kiss, kde všechny ty písničky, které proběhly pořadem rubrikou Lepší než originál, jsou hezky pěkně za sebou poskládané. Je tam i ta moje pecka Zlato, pojď na to. Tak si klidně můžete pustit a zaťukat si na čelo, co já to tady tenkrát předváděl.
1: Lepší než originál.

0: Kiss Active Weekend.
1: Posloucháte Kiss a pojďme si udělat teď výlet do západních Čech. Dáme vám rovnou dvě pozvánky na jedno místo a je to do hradu Loket nebo na hrad Loket. Nejprve pojďme na samotný hrad. Blani, co tam je možné vidět?
2: Na hrad Loket můžete kysáci vyrazit za dobrodružstvím a historií. Středověké slavnosti purkrabího půty se tam dnes konají už druhým dnem a i dnes je program až do večera. Tržiště, jízda na koních, dobový kolotoč a živá hudba a to je jen zlomek toho, co vás tady čeká.
1: Přesně tak, když totiž z hradu Loket seběhnete dolů, k řece, řeka Ohře totiž lemuje, celý hrad Loket teče pod ním, tak je tam amfiteátr. Dole u řeky. A tam dnes vystupuje, pozor, legenda Michal David.
3: Hezkou neděli, kysáci. Chci vás pozvat do amfiteátru pod hrad Loket, kde dnes od, myslím, 16 hodin se bude konat přesunutý koncert Michala Davida, Damiči a za asistence DJ Martina Hájka. Mělo to být v pátek, ale kvůli počasí se to posunulo na dnešek. Takže přátelé, dnes pod hradem Loket, Damiči, Michal David a Martin Hájek. Jste srdečně zváni.
1: Ty kráso, Damiči budou. Damiči v České republice s Michalem Davidem. Dneska pod hradem Loket. Počkej, naladíme se. Já snad sedu do auta a zajedu dneska na západ. Protože tyhle ty italský fláky z úst Michala Davida a Damiči, ty bych si chtěl dát. Tak dáme ještě jednu, jo? Dáme ještě jednu ukázku.

počkej, ale jako jít na damage, to znamená vypít třeba dvě lahve proseka, že jo? Prostě ať je to Itálie, Itálie v pravém slova smyslu, že jo? Takže dneska hrát loket, to je to místo, ten amfiteátr v Lokti, kde děláme kiss party vždycky v srpnu. Takže Michal David tam je dneska 14. A teď z východu Emily a Ondrej Kandráč. Mine.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Přátelé, věřte tomu nebo ne, je to od Skytech a Headhunters a písnička se jmenuje Kundalini.
2: A to už je to Hej Šašo, ten název?
3: Ne, ale je to tam, dobro.
4: Ne. Teď něco uslyšíte a vy tam hledejte něco českého.
2: Pitomí dáme na kule?
4: Niko, jak to slyšíš ty?
1: Někdo nadává na to, že jsou kůly pitomí a káry na dvoře.
4: Kůly pitomí, káry na dvoře.
2: A jo!
3: Jo, je to dobrý.
0: Raníky od 6 do 10.

0: a Dua Lipa. Posloucháte Radio Kiss, je 12.40 a opět je čas, kdy si uděláme hezky, kdy si jednu písničku vyberete vy. Otázka je, jestli ostatním posluchačům se to bude líbit, nebo jestli bude teďka takzvaně stříhat ušiba jen ten, co to vybral. Uvidíme. Jukebox. A já už se dívám do naší schránky, kam padají zprávy od vás, co posíláte přes apku Rádia Kiss. Tak hezké odpoledne, hezký víkend, co budeme hrát?
1: Čavec Marťas, hele, pustám od God Decor Passion, takhle na neděli pěkně do pohody. Je to pro všechny, pro kysáky, pro tebe, prostě jen tak do pohody na neděli. Ale díky, měj se, čavec, zdraví Michal.
0: Jen tak do pohody na neděli od Michala God Decor, což je klasika 90. let, začátek 90. a písnička. Pokud jste chodili na mejdany před 30 lety, tak jste se s písničkou Passion určitě setkali. Pojďme si ji dát a pojďme si připomenout. Radio Kiss.

0: Roland má dneska svátek, je 14. června, to jsou ty klávesy, ne Roland?
1: No, to je ono, Roland, a konzole ještě dělají.
0: Aha.
1: No jasně.
0: Je 14. června a Vítě bude vysílat celé dnešní odpoledne. Užijte si den, kdy ještě bude asi trošku vlhko, mokro, protože máš něco spadnout, nějaká přeháňka, ale my to směřujeme k příštímu víkendu, kdy budeme nadávat na tropy.
1: Jo.
0: Má být 35, začne to ve středu, pomalu to poroste. Čtvrtek tam se ohřejeme kolem 30 a pak půjdeme přes až na 35.
1: To bude strašný, hele.
0: Počkej, teďka strašný. Všichni dávají na déšť, ne? A za týden.
1: To bude, ježiš, to je pařák.
0: Už
1: tam se nedá
0: dýchat. Už aby sprchlo.
1: Už aby sprchlo, přesně. Hele, už toho je moc.
0: Takže za týden, přátelé, vzpomeňte se ten stoup, jo? A užívejte den.
1: To ty se taky užij. Neděli.
0: Čau.
1: Čau. Radio Kiss.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezkou neděli přeju, pojďme se podívat na dopravu, jak to krátce před 13. vypadá. Zdržíte se na D1 u Měřína zhruba 10 minut, je to ve směru na Prahu. Bouralo se na 35. přímo v Hradci Králové, je to ulice Brněnská a ještě Ťukanec v Soběslavi, ulice Nová. Šťastnou cestu!

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
3: Kiss počasí.
4: Pondělí bude polojasné a oblačné a i na začátku dalšího týdne se ojediněle vyskytnou přehánky. Foukat bude mírný západní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a zítřejší teploty budou podobné těm dnešním. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
5: Kdybyste dneska slyšeli, tak se nic neděje, je to v pořádku, dneska je totiž den blbnutí, tak do 19. s váma na Kisu Vítělesák, přeju hezkou neděli, dáme Lunch Money Louis a předtím Captain Jack.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Už se moc těšíme na to, až to slunce začne opravdu svítit, začne se ta voda v těch bazénech ohřívat. Dneska jsem se byl podívat u nás 18 stupňů, no žádná hitparáda, tak ať to žhne, ať to tady jede a pojede to i na kysu, věřte nebo ne. Víkend pokračuje, dáme další porci muziky dle vašeho přání ve víkendovém jukeboxu, tak buďte nachystaný, jakmile zazní signál, volejte studio 210-323-323 a nebo taky nahrávejte zkazy přes naší kysáckou apku. Za chvíli dáme další hudební legendu, ale ještě předtím i pár hudebních kousků Luis Fonsi, Saš a nebo Felix Jen.
1: Radio Kiss.

Příští večer měl koncert David Guetta, přišlo 80 tisíc fanoušků. Večer jsem to nějak zachytnul, tak jsem samozřejmě musel zkouknout i stream, jak to tam vypadá, a dorazili samozřejmě i hvězdy, které s ním spolupracují, BB Rex.

No a pokud dneska nebudete mít úplně ideální počasí na to vyrazit ven, tak možná by stálo za to zkouknout záznam, který už teď najdete na YouTube. Tam se podívejte, zadejte David Guetta, State of France a máte to tam. Fakt to stojí za to, doporučuju.

se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech. I takové byly 80. 80. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka Zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Radio Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella. Puella. Puella.

0: Legendy Rádia Kiss.
1: A na Kissu pro vás máme přichystanou další hudební legendu. Uděláme si výlet do Velké Británie. Matt, Ricky a Stewart, to byla trojka, která si říkala Binary and Finery. Oni neskončili, fungují i v roce 2026, i když je pravda, že teď už to není o vydávání dalších singlů, ale naopak víc hraní, takže točí svoje zásadní pecky, které u nás budovali v 90. letech. A hlavně velkou zásluhu na tom, že tenhle song, který si za chviličku pustíme právě na Kissu, má Paul van Dyk. A to z jednoho prostého důvodu, protože tuhle pecku prakticky sázel do každého svého setu. Tady už se to roztáčí, vždycky roky, dávno minulý a podle toho i název, pochopitelně, jak jinak. Binary Finery, 90, 99.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Příští víkend má být, co se týká počasí, mnohem přívětivější, tak pár tipů, kam můžete vyrazit. Grand Prix České republiky, mistrovství světa silničních motocyklů, to je Brno, v datum 19. až 21. června. Bude to možná i k vodě, protože soutěž netradičních plavidel na Holešovské regatě si právě pro vás přichystal Holešov a bude i koukat kam na oblohu, protože tam se budou dít věci v Bělé pod Bezdězem. 23. ročník bělské balónové hemžení. Tak to je jenom takových pár tipů na ten další víkend. Možná máte plány úplně jiný, tak když tak dejte vědět, rádi se o to podělíme. A teď 90 jak vyšitá. Squeezer.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Začínáme dopravu na D1, 69. kilometr na Prahu hlásí dopravní nehodu. D1 ještě jednou, ale bez nehody u Mirošovic směr Praha, zdržení v tuhle chvíli zhruba 10 minut. Podíváme se taky na D4, Smajlík.
2: Ahoj Víťo, aktuálně D4 od 11,5 kilometru kolona, je to směr Praha.
1: Děkujeme, ještě jdeme na silnici číslo 35, v Liberci se bouralo, je to u obchodního centra Nisa a v Praze Ťukanec na výjezdu z tunelu směrem na Patočkovu. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
3: Mezi nejnovější přírůstky na streamovací platformě Prima Plus patří napínavá true crime dokumentární série Minuty zločinu. Nový hloubkový pohled na známé zločiny i jejich souvislosti. Podívat se ale můžete i na pořad Ranč. Nové epizody oblíbené kriminálky Kraj a filmové novinky Když se zhasne, což je česká komedie z roku 2025. A nebo taky Dream Team s Martinem Hoffmanem. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KISS počasí.
1: Pondělí bude polojasné a oblačné a i na začátku dalšího týdne se ojediněle vyskytnou přehánky. Foukat bude mírný západní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a zítřejší teploty budou podobné těm dnešním. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
2: Roland má dneska svátek, pánové, všechno nejlepší na KISSu Vítělesák, hezkou neděli přeju a dáme i nadále to nejlepší od 90. let. Marquez a ještě předtím Max Getaway.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

Basta. Basta. Marquez, Vayamos, compañeros, to je muzika, která dozněla na Kisu. A co budeme hrát dál, to už nechám na vás, protože za chvilku nás čeká další víkendový jukebox, tak jenom připomínám kontakty, telefon do studia 210 323 323 a nebo vám taky může pomoct i naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Tak dejte vědět, co byste rádi, co si zahrajem a do té doby dáme Pulp, dáme Calvina Harrise a v tuhle chvíli i Benson Boone a Mystical Magical. Hezkou neděli.

0: lepší než originál.
1: 26. června, to je datum, kdy si dáme od, dá se říct, lepší než originál prázdniny, protože 26. na vás čeká závěrečný song a vzali si ho pod křídla naši tři ranní patroni, to znamená Roman, Patrik a Míša. Ani my nevíme, co to bude, budeme asi určitě všichni překvapení. Nicméně pojďme si připomenout některé fláky, který v lepší než originál, vždycky, jak jste byli zvyklí, každý pátek kolem 7:30 zazněli. Třeba Patrik Peltán. Nebo DJ Basslicker. No a samozřejmě s Honzou Průchou si musíme přihrát svoji polívčičku. Připomenout si to všechno můžete na našem YouTubeovém kanálu, kde je videí s názvem Lepší než originál víc jak 50. Tak za chvilku dáme jukebox, dáme One Man Show Foundation a ještě předtím Timmy Trumpet na The Place.

0: takže vyhráváš 3000! Jo!
1: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
2: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Tak jdeme hrát podle vás, beru vaše apky, co tady naskákalo všechno, tabáček.
1: Ahoj, prosím, bo zahrátí pro moji miláčka, dneska má narozeniny, tak všecko nejlepší, Bohunko, miluju.
0: Petr.
2: Ahoj, tady Peťa, chtěl bych zahrát nějakou pěknou písničku, bylo by to pro vás do rádia, pro moji dceru Natálku, pro Tomáška, pro manželku Táňu.
3: Čus, jsem krásný víkend.
0: Tak zdravíme a zdravíme taky Marianu, která je na cestě na dovolenou do Itálie, a pozdravím taky do Hradce Králové Novákovi. Tak tady je Tomi Cash, Espresso Macchiato.

0: Verdict, to je muzika, která dozněla na Kissu, a v Čechách se stále stáčí auta. Více jak 10% kontrolovaných má za sebou šrapnelek v pohodě přetáčecí. A co si budeme povídat, průměrné stáčení je zhruba o 60 000 dolů. I když mám tady jedno zázračné omládnutí u vozidla, které mělo původně 320, rázem bylo 120 000. Neuvěřitelný, jaký věci se dějou. A je pravda, že každá věc má svýho kupce.
1: Tak s tou uděláme večerní auto, no.
2: To je mrtvý šéf.
1: Tak mu nasaď posmrtnou masku a půjde do světa.

0: dálnice D11, 62. kilometr směrem do Prahy. Aktuální dopravní nehoda, stojí to už nějakých 300-600 metrů a je absolutně neprůjezdná. Prosím všem, aby se tomu vyhli.
1: Děkujeme, míříme taky dál. Bouralo se v Brně ulice Zvonařská a ještě v Praze Ťukanec ulice Veselská. Jinak žádné další dopravní komplikace nemáme hlášeny. Pokud ale o něčem víte, tak nám dejte vědět přes apku. Šťastnou cestu přeje

0: Trpělivost za jedničky za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3 plus 1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Pondělí bude polojasné a oblačné a i na začátku dalšího týdne se ojediněle vyskytnou přehánky. Foukat bude mírný západní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a zítřejší teploty budou podobné těm dnešním. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
5: S tričkem a kraťasama jsem to dneska si trošku přehnal. Malinko ziminka, no nic, zahřejeme se na Kisu tím nejlepším od 90. let. Dáme si sunblock, to je typicky letní a předtím Smash Mouth.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

Sunblock, právě teď na Kissu. Na start dalšího dne, já potřebuju kafe, nevím, jak to máte vy. A dejte vědět, kysáce, kolik zhruba tak kafí za den dáte, protože mám tady studii, jestli třeba 5, 6, 7, 8 kafí už je jako moc, anebo je to úplně v pohodě. Dejte vědět přes apku, kolik toho za den napolikáte, Nova Space, Scooter a nebo Taylor Swift. To je muzika, kterou si na Kissu dáme právě teď. Hezkou neděli.

0: 18. července u Máchova jezera.
1: Ano, 18. července, to je ten datum, kdy se potkáme na Máchově jezeře na další Kiss Party. Těší se Roman, Míša, Patrik, DJ Basslicker, Lenka, Honza, Wendy, Soňa a možná i další dorazí, to ještě uvidíme. Nicméně stupenky pochopitelně na našem webu kiss.cz. Je pravda, že po VIPčkách se jenom zaprášilo, ale i tak si myslím, že je to zásadní, moc hezký místo, kde byste neměli chybět. Tak se těšíme 18. července. Doufám, že počasí bude famózní, ale to je daleko. Bude, stoprocentně bude. Alphaville a v tuhle chvíli i Coldplay.

Připomeňte si dobu, kdy vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jak jsme říkali, ano, genderové vyvážení znamení zvěrokruhu v příštích letech. Teď je otázkou, jak rychle to prosadí nebo ne. Takže štír.
2: Štířice.
1: Kozoroh.
2: Kozoroška.
1: Teď to bude koza a pana.
3: Panic.
4: Jo. Což znamená, že u býka to bude kráva.
5: To znamená, že já jsem vlastně na přelomu váha pany, tak jsem vlastně váhavý panic.
1: Ale je to zase kachna.
2: Jo.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Rádia Kiss.
1: A na Kissu si uděláme výlet za Veslem, Denisem, Sebastiánem, Elke a zpěvačkou Judith. To je nizozemský projekt s názvem Alice DJ, vznikli v roce 1998 a v tom roce představili taky pecku Better Off Alone, která se vlastně hraje až dodnes a v té době prodali 5 milionů singlů právě týhletý pecky, což je neuvěřitelný číslo na rok 1998, když jste prodali 5 milionů kopií. Ho, všichni na vás koukali. Tak my nebudeme hrát Better Off Alone, ale vzpomenem na další příjemnou věc, která vznikla v roce 2001 a my si ji teď na Kissu v hudebních legendách dáme. Alice DJ, Celebrate Our Love.

0: Začít den bez kafe neumím si představit, prostě je to rituál, musím to mít, jakmile to nemám, jsem nervózní. Já jsem se ptal, kolik jste schopný za den dát tak jako kafíček, jo? A čekal jsem nějaký brutální čísla a myslím si, že jste naprosto v toleranci, protože poslední výzkum, který vyšel, tak píše, že i 8 šálků denně, což je vyšší spotřeba kávy, se nedá spojovat s vyšším rizikem úmrtí. Jo, jak nás strašili, ježiši, piješ moc kafe, umřeš. Bral bych to samozřejmě v uvozovkách. A uvádí se tady, že dokonce ani u lidí, kteří uváděli 8 a více šálků denně, vědci neviděli horší výsledek než u těch, kteří kávu nepili vůbec. To je znamení, a to velmi podstatný, dát si kafe.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: D11 byla uzavřená a to kvůli dopravní nehodě na 61. kilometru ve směru na Prahu. V tuhle chvíli nehoda odklizená a kolony by se na dálnici měly začít pomalu rozjíždět. D1, 69. kilometr ve směru na Prahu, hlásí taky dopravní nehodu a bouralo se i na D8, 11. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Šťastnou cestu!

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá
4: non-stop.
5: Radio Kiss počasí.
6: Pondělí bude polojasné a oblačné a i na začátku dalšího týdne se ojediněle vyskytnou přehánky. Foukat bude mírný západní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a zítřejší teploty budou podobné těm dnešním. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
7: Hezkou neděli z Kisu přeje i nadále Vítě Lesák, 16 hodin úplně přesně a na start dalších 60 minut klasika Gigi De Agostino, bla bla bla.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy.

0: Mando Dajo, u nás na Kisu. Tak co si zahrajeme dál? Přemýšlíte, co by to mohlo být? Něco rychlýho, pomalýho? Je víkend, takže si dáme další porci jukeboxu. Za chvilku se těším na jednoho z vás, buď přes apku, kam nahráváte zkazy, anebo můžete zkusit i telefonní štěstí na 210-323-323. Dáme si Fool's Garden, dáme si i Jolandu Be Cool a mám tady i jednu pochvalu od Adama. Tak Adame, nazdar.
1: Ahoj kysáci, jenom jsem chtěl říct, že jste dobrý rádio a rád poslouchám vaše písničky.
0: Tak víš co, Adame, tohle je jenom pro tebe.

0: na KISu a jdeme na svatbu. A to konkrétně do Horního Podluží na Děčínsku. Protože svadebčané se otrávili koláčky s kanabinoidy. Věřím, že svatba to ze začátku asi byla hodně veselá, pak už to tak veselý nebylo. Ale věřím, že do budoucna se tomu svadebčané ještě rádi zasmějou.
1: Radio KISS.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klůnček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Fendi,
2: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Máme krátce po půl pátý a na Kisu si dáme další víkendový jukebox. Zdravím Verču na telefonu, ahoj.
2: Ahoj, Víťo.
1: Tak povídej. Ty jsi říkala mimo éter, že si jedete koupit stromy.
2: Ano, je to tak.
1: Já bych chtěl říct, že ještě nejsou Vánoce, ještě je brzo.
2: Já vím, ale ty stromy musí vyrůst taky, ne?
1: Jo, takhle, takže do foroty berete teda.
2: Ale ne, my to máme na zahrádku, ono přece jenom, když nám bude 70, tak třeba ještě ten strom uvidíme takový, jako když se ho přijeme.
1: Hezky pěkně.
2: 30 let, no, tak uvidíme.
1: OK, tak co vám zahraju na to, aby vám to rostlo teda?
2: A děkuji za tip, protože si poznal, že a my se známe, tak mi doporučili Italo-disco, který já miluju, takže za to moc krát děkuju a bude to pro všechny, kdo mají rádi tuhle pecku.
1: OK, tak mám nachystáno, hraju pro vás na cestu, mějte se dobře a zas někdy, ahoj.
2: Ahoj, díky.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Ještě víc jak půl roku budeme rozdávat peníze. Od pondělí do pátku v 7 ráno. Můžete vyhrát minimálně 1000, anebo maximálně 7000 korun. Házíme tady kostkou a jaký číslo vám padne na kostce, násobíme tisícovkou, když by vám padla šestka. Dáme k tomu ještě bonus 1000 korun, takže maximální výhra 7000 korun. Mám tady akorát naší kontrolní věž a zároveň i kostku, tak schválně, co by mi padlo. No, tak do budoucna asi házet nebudu, bude to tak lepší. Nicméně držím palce, příležitostí máte opravdu ještě spoustu. Nezapomeňte hlavně uložit telefonní číslo 210 323 323.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme taky na silnice, máme toho docela hodně. D1, 58. kilometr ve směru na Prahu, hlásí dopravní nehodu. Bouralo se i na silnici číslo 7 u Slaného. Další nehoda České Budějovice, Rudolfovská, silnice první třídy 35, Sedliště, tam je taky dopravní nehoda. A pozor, ještě Děčín, Kamenická, Vizovice, Říčanská a Teplice, Nádražní náměstí.

0: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Pondělí bude polojasné a oblačné a i na začátku dalšího týdne se ojediněle vyskytnou přehánky. Foukat bude mírný západní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a zítřejší teploty budou podobné těm dnešním. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
5: Víkend taky se pokračuje, to znamená, že dostanete další šanci nechat si zahrát právě tu vaši oblíbenou pecku. S váma Vítě Lesák, hezkou neděli, dáme Milky a dáme i Alex Party.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

Just the way you are, právě teď doznělo na Kisu. Uděláme si za chvilku výlet za nejstarším Čechem na fotbalové mistrovství světa. Možná typujete 70 moje, 80. Prdlajs, otajním za několik málo okamžiků. A samozřejmě můžu otajnit, že stihneme další dva juboxy, tak pokud byste si chtěli ještě užít víkend, tak určitě dávám do placu telefonní číslo 210 323 323 a nebo naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. United Six, Mikolas Josef a v tuhle chvíli startuje i Icona Pop. I love it. Tak užívejte nedělní podvečer a pokud to bude s Kysem, budeme jedině rádi.

0: Jukebox. Tak jdeme na vaše apky, které tady naskákaly. Vybírám třeba tuhle.
1: Čau, Kisa, ty zahraje Prestana, Aďa, Jara, Davida a Tomáša, starý šipkový majstrov, pesničku od Blade. Díky, Kisa, si lubím vás, čaute.
0: Zahrajeme ještě Terka.
2: Ahoj, zahrajeme tam prosím tě něco veselýho, mám víkend docela na prdlačky a chtěla by to pozbudit. Díky, čau.
0: Já myslím, že i Public Domain Operation Blade může být veselá píseň, když se představíte ten videoklip, tak ten je docela hodně veselý. Ještě mi tady přistála jedna zpráva. Ještě, že jsem v posilovně úplně sám, to jsou pecky sakra. Tady skáču jak vemeno na kravském podvozku v terénu. Díky za music, píše Jarda.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Radio Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella. Puella. Puella.

To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Van Buren na Kissu a my zamíříme na fotbalové mistrovství světa a podíváme se na nejstaršího českého fanouška. Je to pan Vladimír, není mu 70, není mu 80, není mu ani 90, je mu 93. A vyrazil na šampionát se svým vnukem. Na tom by asi nebylo jako vůbec nic divného. Ale jak se tady uvádí, rozhodla jedna věta, která udělala to zásadní rozhodnutí, že právě s vnukem vyrazil na tuhletu akci. A ta věta zněla, když nepojedeš teď, tak kdy chceš jindy.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: kdo jiný,
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox.
1: Víkendový Jukebox.
2: 17.43, to je aktuální čas a na Kissumu opět nastala příležitost pro vás nechat si zahrát právě tu vaši oblíbenou pecku. Prohrabával jsem tady apky a vybírám další, byla tady i apka na Golden, ale to jsme hráli, tak aspoň zkaz.
3: Nazdar, Víťo, prosím tě, jsme na Kretě, chtěl bych zahrát i pro dceru Elenku, pro Michala, pro Marka, Zuzku, Áďu, Míšu a celou Krétu a hlavně Českou republiku. Díky.
2: Zdravíme a ještě Jirka.
4: Ahoj Víťo, prosím tě, zahraj nám tam pořádný love message, lepšíš originál od vás, od Kisu, pro mě a pro mýho závozníka. Vracíme se teď z práce, máme toho dost, potřebujeme rozproudit. Je to pro tebe do studia a pro všechny kysáky a všechny řidiče, co se vracejí taky domů k rodinám a jsou rádi, že mají konec směny. Díky, Jirka.

To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. No, we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Zdravím všechny cestovatele, pojďme se podívat na silnice, jak to krátce před 18. vypadá. D1 hlásí dopravní nehodu na 58. kilometru ve směru na Prahu. Jinak příjezd do Prahy, zdržíte se zhruba 20 minut. D11 příjezd do Prahy, zdržení 10 minut a ještě se bouralo v Děčíně v ulici Podmokelská. Jinak z dopravy všechno, ať už míříte kamkoliv, KIS vám přeje šťastnou cestu.

0: pisáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Radio Kiss. Počasí.
1: Pondělí bude polojasné a oblačné a i na začátku dalšího týdne se ojediněle vyskytnou přehánky. Foukat bude mírný západní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a zítřejší teploty budou podobné těm dnešním. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni.
2: Za chvilku na Kissu dáme BB Rexu a Fatals New Religion, ale ještě předtím 90ka jak vyšitá, Los Del Rio a Macarena s váma Vítělesák. Hezkou neděli!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

T-Rex a New Religion na Kissu. Dvě dálnice, kde si trošku postojíte, jenom připomínám D1 a D11, ale není to zas nic brutálního. Je to v řádu několika minut, tak v klidu, hlavně v pohodě, dojeďte do svých domovů. Na cestu vám zahrajem samozřejmě to nejlepší od 90. let, anebo si můžete i něco vybrat do 19. hodiny, ještě tam pumpnem dva juboxy. 210-323-323 vytáčejte už za chvíli, anebo můžete nahrávat i zkazy přes naší kysáckou apku Marky Mark Rehab. A v tuhle chvíli je Lost Frequencies a Zanderling. Crazy. Hezkou neděli.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: A zdravím na telefonu už Martina. Martin?
2: Bonjour, bonjour, monsieur Vítě.
1: Povídej, co jsi vybral a komu?
2: Já bych vás, monsieur, poprosil pecku od mistra Stromae, Aldo Radams, oui.
1: Oui?
2: Pro všechny dobré lidi, oui, oui, no. Že má pel klot.
1: Jasný, nachystaný pánovi posíláme, tak?
2: Vynikající.
1: Tak jo, Martine, mám to tady, měj se krásně a zase někdy na kysu taky. Čau, čau. Čus. A ještě tady mám jeden zkaz, ale to jenom přečtu, protože Marek Kukla chtěl zahrát něco od One Direction a ty budeme hrát hned potom. Takže nejdřív Stromae a potom One Direction.

0: takže vyhráváš 3000! Jo!
1: Já moc děkuju!
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
2: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Dance a Cake by the Ocean na Kissu. Máme krátce po 6:30 a míříme do Německa, protože babička s chodítkem šokovala policii. Ve městě Euskirchen prošla radarem, který je nastaven na 30 km v hodině, rychlostí 42 km v hodině. A to s chodítkem. Možná si říkáte, že je to nějaká chyba. No zkrátka, blbá souhra náhod, kdy kolem ní projíždělo právě auto nepovolenou rychlostí a tak to babičku vyblejsklo. Samozřejmě všichni v obci se tomu zasmáli, dělali si z ní srandu, jestli spěchala na autobus anebo na slevovou akci do krámu.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Trendový jukebox.
1: Tenhle chlapík včera odehrál koncert v Paříži, kde na něj přišlo 80 tisíc lidí, to byl David Guetta na Kissu. A co budeme hrát dál, to už nám řekne Eva. Ahoj.
2: Ahoj, ráda bych nechala zahrát písničku Borovička pro všechny kuchaře, servírky, číšníky, který musí být v práci a hlavně pro kluky, co vařejí v Harachově. Díky moc, čau.
1: Zahrajeme, to je jasný. Alex Kolva, to bude další průvodce dneska večer, ale ještě předtím si dáte ještě taky reprízu Kiss parády s DJem Basslickrem. Vítě Lesák balí, mizí a těší se opět příští víkend. Mějte se, ahoj.

0: Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
1: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes. Deset největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Basslickem.
2: Kiss Paráda. A nazdar, těpéro, čágo bello, ahoj šílenci, tak jsem zase tady. Zase tady budu teď řádit minimálně 2 hodky. Pokud posloucháte ve středu a hočku, pokud posloucháte v neděli po 19. No a věřte nebo ne, že v aktuální Kiss Parádový žebříčku dneska pro vás přinesu opravdu jako pěkný písničky. Pořádný bomby. Mě třeba dostal nový Mikolas Josef, on si teda neříká už Mikolas Josef, ale jenom Mikolas. A společně s Polákem Tripsem dali dohromady hit Hard to be Humble, to brutální nákyp. To není Gabry Ponte, to není Armin, jo. Tohle je náš český Mikolas a polský Trips, jako tak tohle si myslím, že vám brzo vypálí rybí. A jdeme vypalovat i novýho Robina Schulze. Lepší časy, no a aby to nebylo málo, tak BB Rexa má další novinku po hitovce, která nám 4x vyhrála Kiss Parádu a jmenovala se samozřejmě fenomenálně, krásně, byli překopaný Faithlessáci, tak je tady nová věc s názvem Sad Girls. Ano, po New Religion Sad Girls a spolupráce s Davidem Guettou, s kým jiným. Hit Ibici 2026, tomu se dostaneme, ale teď jdeme na 10, kde je Medúza. Ano, tady Medúza, Henry Camil a Don't Wanna Go Home. Minule 10, dneska taky 10, no tak jako ty 10 jsou asi vržený. Kysu.

0: Hokej okysáci. Teď nás čeká novinka s číslem 1. Píseň, kterou se vám minule hodil jako tip na hit. Vítězka Eurovision Song Contestu. A je to šílenost s názvem Bangaranga. Dara, tak ta vás vytříská.
1: Novinka Kiss Parády.

0: Vanga Ranga. Vždycky napadne Baba Vanga, to byla nějaká ta věštkyně, která měla ty oči tak jako zamalovaný. A hezky říkala, bude to velký špatný, to byla taky jiná. Ale každopádně všechno věřím, že je velký dobrý. Tak a my jdeme na devítku, kde to teda jako nedopadlo. Já bych byl radši, kdybych vám pouštěl Aquagena, Mr. Aquagena třeba na 500 nebo 43. Protože ty jeho hity jsou opravdu nesmrtelný, krásný. Gino Montesano aka Aquagen. Everybody's free. Miluju tuhle tu věc, hlavně maxi verzi, nebo... Your name. No, léto, kde je léto? Dneska prší, prší. No, vy co posláte v neděli, tak už máte 30 stupňů, že? Ale ve středu, jak by řekl pan děda na samotě u lesa, no, já to asi neřeknu. Tak radši devítka, Paul Aquagen, Eternity.
1: Kiss paráda, místo deváté.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single...

Já si teď dovolím ke spádě udělat takový jukeboxový okýnko, protože se mi tady líbí. Hele, Helenka na to paří. Dcera pařila před chvilkou na Bangaranku, takže zdravím jej Ami, Nelču a celou bandu, tak holky, doufám, že si to budete užívat a budete krásně pařit. A ještě k tomu tady přidám vzkazoš ze svatby, protože já jsem hrál v sobotu, jsem měl tu čest moderovat a hrát svatbu s naší skvělou drahou kolegyní Míšou Dinhovou. A to byla party, takže my jsme se tam dokonce, teda Míša ne, já jsem se tam pak slíknul do půl těla s klukama, se ženichem a td. A bylo to neuvěřitelný, kdy my jsme fakt jeli hardcore, hardstyle a tvrdý věci a oni tam jeli, pak tam byli nějaký kluci z Německa, z Mnichova, který tam slavili 50. narozeniny a my jsme tam skončili vlastně u Makina Time a u skutru písničky Welcome to Hardcore a ještě jsme hráli fantastickou Back in the UK, takže já bych chtěl pozdravit Toma a ženicha a nevěstu Kačku, taky zdravíme. A mám tady ještě vzkaz od Aničky Mašíčkový, která to hraje pro Renču, ať je červená až na zadku. Takže toť svatba sobota, kterou chci samozřejmě pozdravit. A teď si jdeme dát Marka Korna a semi tu Ragagaga bomba na osmičce, na Kisu, jdeme na to. Kiss paráda. Místo

0: Teď tady mám jeden výborný tip na hit, jo?
1: Kiss paráda, tip na hit.
2: Hej ty, já jsem taky popeláš, hej ty, kolik toho...
0: No tak, tohle jsem zrovna nechtěl pustit. Tak, ale každopádně, to je Míša Růžičková, taky zdravíme, ale my si dáme Mikolase, jo. Mikolas Josef, který dal dohromady

0: Těch songů byla strašná spousta. Boys Don't Cry. Tak jeden z těch výsluních hitů. Bavilo mě od Mikolase Josefa i songovka Ferrari. Už to jako začínalo mít spát. Pamatuju si, když jsme s Mikolasem Josefem pravidelně za mnou chodil do Kiss parády asi 5 let zpátky, kdy jednou za 2, za 3 měsíce jsme spolu vysílali celou Kiss parádu a on je tak jako skromnej, vždycky přišel přes nějakou sušenku, bramburky, jsme si to tady udělali hezký a on mi říkal, hele, Vendo, já bych chtěl udělat někdy pořádnej hardcore, ty máš rád ty tvrdý, rychlý písničky. A podívejte se, trvalo to 6 let nebo 5 a vydal song, který je dělaný přímo na mě. Já to úplně miluju. Myslím si, že ve čtvrtek jsem dostal zprávu od Romana Anděla, pravidelně my si píšem tak 20krát za den, a poslal mi, hele, tohle si pust, tohle se ti bude líbit. A já říkám, ty kráso. Mikolas Josef a Trips, Hard to be Humble. Fenomenální song, který vás jako nakopne. Myslím si, že i Gabry Ponte, kdyby to slyšel, tak řekne, hele, tohle pustím ve svým setu. Mikolas z Čech a Trips z Polska, Hard to be Humble.
1: Kiss Paráda, ty

0: co nás teď čeká? Seven. A co je po seven? Six. Six, seven, six, seven, six, seven, six, seven. Ne, seven je tady, sedmička. Milky, David Guetta, Just Do Where You Are. Six, seven, remix.
1: Kiss paráda. Místo seven.
0: A zpíváme.

tak vy, co máte rádi mlíko, tak teď jste doma. Milky na sedmičce a teď tady bude to Six, jo? Six, Seven dohromady vedle sebe logicky. Já si vždycky říkám, tyjo, to je takový fenomén dneska, jo? To už prostě moje sestřenice učí ve škole, dělá učitelku a ona si prostě z těch dětí jede to tam. A paní učitelko, co je po šestce? Seven, no tak si Seven a prostě tam to jede. Neuvěřitelný. A prostě nějaký basketbalista, celý svět je z toho úplně mimo. Tak a z čeho jsem mimo já? To je Armin van Buuren, protože jeho hity za posledních 10, 20, 30 let jsou dokonalý. Za mě topovka. Love is a drug. Follow the light.

Tak jo, ale teď aktuální hit. On už teda úplně není nový, protože Armin stačil vydat od té doby dva nový singly, dokonce i s českým Reorderem, kterýho jsme měli Trends Party Live společně s Michalem Kavalčíkem, tak Trends Party, Reorder z Čech a Armin van Buuren, to je nejnovější song, ovšem teď s RG a Marlou Rexem, je tady Like a Child, drží šestku. Dostal 21 311 hlasů. Krásný počin, ale nestačilo to, vejš. Kiss

0: má toho svýho Robina, někdo má Robina Hooda, někdo má Robina Schulze, to je německá ikona, která prostě začala tvořit před 17 lety a stále je slavnější a lepší. Všichni ho milují, protože dělá dokonalý věci a zároveň v Německu platí mezi druhýho nejúspěšnějšího producenta současné doby. A je pravda, že třeba jeho velký hity Speechless. Dělal dokonce vánoční edit, jo? Jsi říkal jako, že na Vánoce dá trošičku romančárny, no, tak to tam bouknu. Ale těch hitů bylo 39. 39 řadových singlů, který vydal Robin Schulz. Tohle je 40. novinka. Robin Schulz a Barb's Better Times. Novinka s číslem 2, numero 2, pro kterou můžete hlasovat, jo? Kiss.cz.
1: Novinka Kiss parády. Rádia Kiss.

Prince a Robin Schulz. A my teď si jdeme dát do trumpety konkrétně, protože přijde mistr Timmy Trumpet. Od něj vlastně miluju hit s názvem Freaks, ten prostě předběh dobu, jo. Je to starý, 8 let, 9. Připadám jak dědek, tyjo, když to poslouchám. Ale Timmy Trumpet od té doby jel svoje Symphony Radio, pak měl tvrdý rozchod, takže Symphony Radio 3 měsíce nebylo. No ale už zase je. Timmy Trumpet je i na 5. aktuální pořadí. Single Another Place, už jsme vám stihli zahrát taky novější single, ale Another Place stále boduje ve světových hitparádách. U nás bere numero 5.

Timmy Trumpet Oaks, Another Place. To byla pětka. Na šestce, 6-7, Armin van Buuren, Like a Child. 7, Mike a Milky, David Guetta, Just the Way You Are. 8, Mark Kohn, Ragaga, Bomba, Bomba, David Kapolkin, Aquagen, Eternity. A 10, Medusa, Henry Camamil, Like Don't Wanna Go Home. A my jdeme na 4. Kde je? Ano, Natalie z jednoho projektu. Schválně, já vám zkusím napovědět. Najdu si tady píšičku, která nebude úplně tak známá. Třeba to tolik nepoznáte. Tak jo, tak co to je za projekt, jo? Kde zpívá zpěvačka Natalie? Tak, nadávám záměrně mý oblíbený hity, který se skoro vůbec nehrou. Já totiž mám oblíbený to, co je neohraný. Tohle, když už se hrálo, tak se to zase nehraje, jo? No nebudu rejpat. Kaskáda Miracle. Ano, tak teď už se mám prozradit, o jaký projekt jde. Miracle byl jejich první single, ten 27. v pořadí, je ve spolupráci s Felixem Jenem, jmenuje se Boy You Turn Me, čili Upside Down. Takže jdeme na to. Číslo 4, vy co děláte bramboračku, tak si jí dejte. Kiss paráda. Místo a jdem, nacvičíme, jedou to, cvičíte, jo. Upside down.

Já tu marně hledám na žebříčku BB Rexu a trojnásobnou vítězku naší Kissparády. A já vám řeknu, proč už single New Religion v Kissparádě neuslyšíte. Protože BB Rexa vyměnila Faithless za Davida Guettu a dala dohromady s Davidem Guettou už sedmý single. Ano, sedm singlů spolu dali. Já třeba od Baguetty a Rexy miluju Good Blue.

0: Jeffreyho J a verze od Davida Getty, tam mě uchvátil. A paradoxně, tahle ta písnička byla v šuplíku, po dlouhý době se vytáhla a vznikla. 3 roky to trvalo, než to takhle vyndali. No a jenom 1 rok trval hit, který teď nasadíme do kysparády, Sad Girls. Rok to dávali dohromady, rok to bylo v šuplíku a teď je to venku. Bibi Rexa, David Guetta a 7. jejich spolupráce, jmenuje se Sad Girls. Holky, nebuďte smutný, jo? Sad Girls, smutný holky. Na Ibice to teď letí, no a poletí to i u nás. Na rádiu Kiss v Kiss parádě.
1: Kiss parádě. Tip na hit.

0: Já nevím proč, ale mi to připomíná předposlední hit Davida Getty s Jennifer Lopez, jo. Je to úplně stejný sound, jo. Tónina podobná. A to A je to tam podobný, no. No tak David Getta teď jako jede. Jennifer Lopez výbírek se to střídá k ponožky, že jo. Ale každopádně, co jsem chtěl říct ještě o J-Lo. Teď jsem viděl na Netflixu její novej snímek. Já jsem teda šílenec do J-Lo. Kde jsou úplně všechny její filmy od té tchýně, nebo se to jmenovalo, přes ty ulítlý komedie. A ten poslední film na Netflixu, ten mě dostal teda. Krásná romantiárna, jo. Na pracovišti. Puste si to. Ale ne, až po až po půlnoci, ještě to vysíláme. Teď ale jdeme na bronzovou pozici na rádiu KISS v KISS parádovém klání. Připomínám, že hlasovat můžete na webu kiss.cz, tam to všechno probíhá. A děkuju všem, kteří to tam matlají. A pozor, na trojce jsou Skutři, který příští rok pojedou turné Ray from Outer Space a dokonce v Německu dvě největší arény v zemi. Neskutečný. Skutři míří výš a výš, ono to už asi víc nejde, protože ty arény mají kapacitu 500 000 lidí. Neskutečný. Bronz, překopaný Kelly Family, Ray from Outer Space.
1: KISS paráda. Místo třetí.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

Scooter, WW a WW, moje milovaná banda z Holandska, který třeba udělali i tenhle ten single, jo? Starshine, I don't wanna this night to the end.

dostal si asi, a ty to není v Kiss parádě. Od někoho, od nás z rádia Kiss. Z vedení. Říkám, to nevadí, no, jsem se zahrál. No, jsem se zahrál, to je moje oblíbená. Jsme si tuhle písničku pouštěli s dětma včera na stereu, tak to byl rachot, no. Ale, takže Starshine WW, to je mimochodem song, který nám tady v Kiss parádě vyhrál 6x. Před 2 rokama ve výroční Kiss parádě roce 2024 se umístil na 9. pozici. To jsem si všechno napsal tady do těch análů. Každopádně, my jdeme na dvojku a slibuji, že dvojka jednička bude československá. Nebo slovensko-česká. A u Slovenska začínáme Emily. Emily, ano, jedna polovina projektu Emily Justice. Ondrej Kandráč do Slovenska. A protože už máme červen, tak si dáme hit, který v květnu byl prostě jako zadek na hrnec. Máj se jmenoval. Pozdní večer, 1. máj. Tak dneska na dvojce minulá, pozor, minulá jednička dneska propad o pozici dolů. Produkce Marka Vos, a já musím říct, že Mark Vos má produkci na prvním místě. Marku, první dvě místa, ty už seš na tom líp jak David Guetta normálně. Kiss paráda.

Ondrej Kandráč a Máj, který jsme si dali v červnu. Ať už sladíte v neděli mezi 19. a 20., tak ve středu mezi 21. a 22. Kiss parádový klání, dneska 467. kolo. A nás už čeká teda pouze první místo. A já už jsem to před chvilkou nakousnul, že Mark Voss, což je slovenský producent, jeden z těch nejlepších současných, a dal nám dohromady třeba Borovičku a spoustu další velký hity, třeba V dolinách s mistrem Duchoně. Teď právě muziku pro Emily a Hit My a dokonce i muziku pro první místo. Jsou tady totiž naše holky s někým i na konci, i naše skvělá, úžasná Káťa Brzobohatá, naše drahá kolegyně z Rádia Kiss. A vlastně píseň Party, původní song z 90. nebo z mileniovských let, dalo by se říci, tady, kde to fungovalo na všech možných parties. No a tato skladbička dostala jako trošičku update, původně byl vyzkoušený na Party,

0: hlasuj na www.kiss.cz. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: V jednom přepravním kontejneru v Barceloně najdou svázanou ženu, která má v puse roubík a v hlavě zmatek. Neví, co se stalo, proč se to stalo a vlastně vůbec ani netuší, jak se jmenuje. V nemocnici se jí navíc někdo pokusí zabít. Co tak důležitýho ví, že se jí někdo chce tak narychlo zbavit? Napínavý španělský drama Poznamenaná rozplete všechny naše otázky. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Zdravím všechny kysáky, máme minutu po 8 a to znamená, že startujou víkendové jukeboxy s Alexem na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss. Be happy.

Zdravím všechny kysáky, tak nám končí týden a to znamená, že jukeboxy s Alexem se mnou jsou připraveny. Máme před sebou 4 hodinky, kdy si budeme pouštět písničky, které budete chtít slyšet vy. No a jakým způsobem si je objednáte? Je to velmi jednoduché. Buď to můžete zavolat přímo sem ke mně do studia na telefonní číslo 210 323 323, anebo využít aplikaci Radia Kiss, kde můžete nahrávat zvukovky, respektive hlasovky, a k tomu třeba i napsat nějaký text. Obojí se tady budu pokoušet zpracovat a budu se snažit maximálně vám vyjít vstříc, co se hudby týče. No a mám tady už první zprávu od Anežky a začneme takovým jako romantickým, nebo spíš ne romantickým, ale takovým jako melancholickým, příjemným vibem, jak se tomu dneska říká, takovou náladou, protože Anežka píše: dobrý den, zdravím vás do Radia Kiss. Chtěla bych, abyste zahráli k dnešním mamčině oslavě 50. narozenin. Děkuju moc. Tak Anežko, samozřejmě posílám písničku, já jsem vybral Spice Girls, píseň Mama, takže i mamince posíláme pozdravy a přejeme všechno nejlepší k narozeninám.

Tak, kysáci, my pokračujeme ve víkendových jukeboxech a taky se nám to dneska tak jako vlastně táhne v té narozeninové energii, jo? Protože já jsem to takhle odstartoval a potom mi zavolal Ríša. A Ríša říká, prosím tě, něco o tebe potřebuju. Já říkám, co? On říká, potřebuji, aby si mi zahrál písničku pro moji ženu Zdeňku ke včerejším 40. narozeninám a ona má ráda něco rychlého, něco od Labuš. A já říkám, Ježíš Maria, Ríšo, samozřejmě, mám to tady připravený. A Ríša říká, a ještě prosím tě dodej, že jí mám strašně rád a nejenom já, ale i její dvě děti, Filip a Dominička. Takže Zdeňko, všechno nejlepší k narozeninám a tohle je pro tebe od Ríši, od Filipa a od Dominičky. Labuš, be my lover.

0: Posloucháte Radio Kiss, s vámi je Alex a máme tady víkendové jukeboxy. Jinak je mimo jiné také 14. června, neděle a svátek slaví Roland. A to mi hrozně připomnělo moje elektrické piano, které je taky této značky Roland. Takže já věřím, že pokud nás poslouchají Rolandi, což je za mě velmi neobvyklé, ale krásné jméno, tak jsou to 100% velmi zvuční muži, tak vám přeju všechno nejlepší k svátku. Pokud znáte Rolanda, tak nezapomeňte, že máte ještě pár hodinek na to, abyste jim popřáli. No ale co je ještě zajímavější, je, že dneska, 14. června, je den blbnutí. Vyloženě den blbnutí, anglicky Monkey Around Day. Můžete blbnout s Radiem Kiss klidně nejenom dneska, ale i během celého příštího týdne, ale vlastně obecně skoro pořád. A nebo taky můžete soutěžit a něco hezkého vyhrát.
1: Tahle soutěž vám bude vonět. Máme pro vás vonavé balíčky produktů od Puella v hodnotě 5000 korun.

0: pondělí na Radio Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně CZ. Puella, Puella, Puella.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, ještě než budeme pokračovat na Jukeboxi, tak tady máme dopravní info od Radka.
2: Pozor, čerstvá nehoda, směr Jihlava, Znojmo, hned u Vilánce. Tak pozor na to, je to čerstvý, hlavně dávejte na sebe pozor. Čau, Radek.
1: Tak pokud řídíte, tak opravdu dávejte na sebe pozor, ať hezky ve zdraví a s úsměvem dojedete domů. No a my, věřte tomu nebo ne, pokračujeme v naší narozeninové oslavě, protože mi napsala Zuzka, která říká dobrý večer, respektive píše dobrý večer, prosím, zahrajte písničku k 50. narozeninám mé švagrové a se vzkazem díky za dnešní den, máme tě všichni rádi. Tak. Posíláme tedy písničku pro Zuzku a pro její švagrovou a co konkrétně to bude, nám řekne Pavlína, protože ta zase napsala ahojky, prosím o zahrátí písničky Žijem pre moment. Pro mě a mého manžela děkuji Pavlína. Tak já myslím, že tuhle písničku ocení úplně všichni kysáci Vladis a Nikol Žijem pre moment.

0: Tak kysáci, mám tady od vás spoustu hlasovek, spoustu zpráv a dokonce i voláte, což je skvělý. Myslím, že telefonátek dáme potom po 9. hodině, ale teď už hlasovka od Richarda.
1: Čau, Lexi, prosím tě, zahraj nám sem do garáže sešlýho vlka nějaký remix 90. Ať to pěkně šlapé. My totiž tady zrovna opravujeme kamarádovi lehce položenou Ducati Multistrada a to je něco. Takže pro motorkáře, kolama dolů. A pamatujte, motorka není stroj, to je svoboda. Tak čus.
0: Teda, Richarde, musím říct, že po téhle hlasovce si mám chuť tu motorku koupit. Úplně krásně, krásně si to vylíčil. No a já posílám teda vám do dílny a všem kysákům Saš Trillenium Megamix 1999.
2: Mesdames, messieurs, le disc jockey Saš est de retour.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Je tady 9:00 a víkendové jukeboxy jedou až do půlnoci s Alexem na Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Posloucháte víkendové jukeboxy na Radio Kiss s Alexem a připomínám vám telefonní číslo sem ke mně do studia, je to 210 323 323. Případně taky možnost posílat mi hlasovky nebo textové zprávy přes aplikaci Radio Kiss. No a tím způsobem si objednat nějaký ten jukebox i pro vás. Stejně tak, jako to udělal Martin.
2: Ahoj Alexi, mám takovou prosbu. Manželka má na chodbě krabici od bot s názvem Jenny. A já když jdu po každý okolo, tak slyším Jennifer Lopez, Jenny from the Block. Můžeš prosím tu písničku zahrát? Zahrají všem kysákům, samozřejmě tobě a hlavně manželce, aby si tu krabici už uklidila. Tak čau.
1: Martine, za prvý teda se mi líbí ta asociační hra, kterou jsem možná tady odstartoval já s těma jmeninama, co má dneska slaví svátek Roland, jo? Já jsem říkal, že mám doma piano Roland. Ty máš krabici Jenny, Jennifer, Lopez, Jenny from the Block. Akorát jsem úplně nepochopil, jestli ty když projdeš, že ta písnička začne hrát, nebo ti hraje jenom v hlavě, protože pokud tam je nějaký senzor a vyloženě ti zahraje ta písnička, když projdeš, tak jestli to je nějaká na tebe jako past, bacha na to. Každopádně, Jenny from the Block, absolutní pecka, já tenhle song zbožňuju, protože když se objevil, tak jsem to trsal jako divej, no a teď si můžeme zatrsat úplně všichni. Jdeme na to, Jennifer Lopez!

0: Taky sáce my pokračujeme v jukeboxech v neděli večer, ve večerních víkendových jukeboxech s Alexem a mám tady tentokrát hlasovku od Karla.
1: Ahoj Alexe, můžu tě poprosit o zahrání písničky Pedro Pedro, poletí tobě do studia všem kysákům, kamionákům, prostě všem. Čau Karel.
0: Tak a jo, moc rád ti splním tohle přání, jinak tenhle song to byla ani ne tak dávno, to byl obrovský hit na svatbách, vždycky když lidi vcházeli, respektive novomanželé vcházeli, tak lidi mávali takhle těma uberuskama a hrála tenhle písnička, no ale obecně jsme ho hodně slyšeli a měli hodně rádi a já doteď si myslím, že to je fakt pecka, která si zaslouží lásku nás všech, takže jdeme na to, Pedro Pedro na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, s vámi Alex a víkendové jukeboxy jsou v plném proudu. Jinak já jsem se teďka vrátil, byl jsem o víkendu na Lipně a teda musím říct, že to rozpětí toho počasí, co jsme teďka sledovali, je neuvěřitelný, jo? Protože jeden den bylo 9 stupňů, padaly pomalu kroupy, déšť, druhý den potom se probudím a sluníčko 20, paráda, já měl s sebou kufr nacpaný věcma od zimní dovolené až po léto a plavky. No uf, jakože docela divočina a já ještě jsem koukal na předpověď, že příští týden to má být vůbec jako subtropický, protože až nějakých 23, možná i 35 stupňů nás čeká. No, máme se na co těšit, hlavně musíme být připravený, ale jsem si jistý jednou jedinou věcí, že když budete startovat vaše každodenní rána s Radiem Kiss, s ranní trojkou, tak je úplně jedno, jaký bude počasí, protože vy budete vždycky happy.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Dejme si za úkol najít nejstaršího posluchače, co dneska ráno poslouchá Radio Kiss.
3: No dobře, zkusíme to.
4: Hey, Martin, 48, ale asi nevyhraju, že jo?
2: Pojďte se někdo ozvat, ale nedělejte si z toho, prosím vás, srandu.
5: Pánové, bylo mi 10. července 71.
6: Tady Marie, já vás strašně moc zdravím. Mně je 75 let.
3: 75, Maruško! Ty jsi naše vítězka.
6: Od doby, co tohle rádio začalo vysílat. Jste moje nejmilovanější zamilovaný rádio.
3: To se tak hezky poslouchá.
7: Co se stane, když ráno vstanu, takže jsem asi nejstarší člověk na planetě. Ale zapnu Kiss a v tu ránu se mi vrátí život do žil. Takhle na nás působíte.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Haló, haló, tady Radio Kiss, kdo je tam?
2: Zdravím, zdravím, tady Franta Kiss, ahoj, ahoj.
1: Čau Franto, já tě zdravím, tak
2: ahoj.
1: Jak ti uděláme dost, co ti pustím?
2: Můžeš si ho nechat zahrát písničku?
1: No jasně můžeš, řekni jakou a já to splním, pokud teda budu moct.
2: Něco z devadesátek, prosím tě, jestli by to šlo.
1: Něco z devadesátek, tak může být třeba What is Love?
3: Ploužáka.
2: Může být.
1: Počkej, já slyším ještě Ploužáka vzadu, něco jo, pomalejšího,
2: nějaký,
1: jo.
2: Nějakého Ploužáka ještě, no.
1: No tak nějakého Ploužáka vyberu. A komu posílám?
2: Martině.
1: Martině, dobře. A co vy tam robíte? Vy tam máte party?
2: No ne, tak sedíme a kecáme, vzpomínáme.
1: Jasný.
2: Jo,
1: tak
2: jo.
1: Pustím Ploužáček a třeba si i zatancujete, co?
2: Jo. Marti, jo?
1: Super. Tak jo? Tak
2: děkuju
1: se měj krásně. Ahoj, čau, posílám.
2: Tak, ahoj a děkuji.
0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.

0: Taky sáci, my pokračujeme. Náš víkendový jukebox ještě zdaleka nekončí. Máme ještě čas až do 12, do půlnoci, pak si převezme štafeta tady noční letka. No a teď už mám hlasovku od Maxe.
1: Ahoj Alexi, tady Max. Já bych chtěl zahrát písničku Call It Love od Felix Jean a Raye Daltona. Díky, ahoj.
0: Teda Maxi, musím tě hrozně pochválit za krásnou výslovnost. Felix Jean and Raye Dalton, myslím, že dokonce si to řekl líp než já. Call It Love letí pro tebe a pro všechny kysáky.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem a já tady mám další přáníčko, tentokrát od Míly, který bych moc rád splnil.
1: Ahoj, tady Míla, prosil bych zahrát písničku pro moji velkou lásku Aničku od Madony Secret. Děkuju.
0: Tak posíláme pro Aničku a pro všechny kysáky Madonu, jinak dneska se nám to nese v takovém romantickém, poklidném duchu. Uvidíme, jak se nám to bude proměňovat dále, ale teď už Madonna a Secret.

0: Za minutku už je tady 10. hodina, my stále máme víkendové jukeboxy s Alexem, tak jedeme dál.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.

Tak kysáci, máme tady bohužel smutnou zprávu z hudebního světa. Dneska nás opustil Oliver Tree, výrazná osobnost hudby. Bylo mu pouhých 23, respektive 32 let a já bych mu chtěl za celé Radio Kiss vyjádřit respekt a poděkování za hudbu, kterou po sobě zanechal. Jeho písně zůstávají s námi, tak si ho pojďme připomenout jedním z jeho hitů. Konkrétně je to píseň Miss You a myslím si, že nám bude všem chybět ve featu s Robinem Schulzem.

0: Posloucháte Radio Kiss, je tady Alex a víkendové jukeboxy. Máme čtvrt po 10. hodině, to znamená, že necelé 4 hodinky před námi. No a připomínám, jakým způsobem můžete objednávat jukeboxy. Je to velmi jednoduché, buď to využít aplikace Radio Kiss a nahrát mi hlasovku, případně textovou zprávu, anebo mi můžete volat přímo do studia na telefonní číslo 210 323 323. No a hlasovek tady mám mraky a první si poslechneme od Patrika.
1: Ahoj Alexi, mohl bych tě poprosit o zahrání nějaké hezké písničky. Bylo by to pro moje přítelkyni a syna. Právě teď odjíždím z domu z Ostravy do Brna pracovně zase na týden. Tak ani ta cesta rychle uteče. Pro moje lásky, vlastně prošený do poslucha Radio Kiss a pro tebe do studia. Děkuji, Patrik, čau.
0: Patriku, moc děkuji za krásnou zprávu. Jinak, co konkrétně budeme hrát, tak to přenechám na Janičce a na Tomášovi.
2: Ahoj Alexi, zdravíme tě tady od Vltavy, poslal jsem ti fotku a zahraje nám tady písničku v Praze. Už si pro nás jedou, jdeme tady v parku, jedeme tady grilovačku, topeníčko a máme tady Prahu na dosah. Tak jestli by šlo, Verona, už si pro nás jedou. Děkuju, Janča a Tomáš.
0: Tak musím říct, že fotku jsem viděl, máte tam fakt úplnou pohodičku, grilovačka, úplně to na mě dejchlo. Cítím, jak tam voní to masíčko, takže přeju dobrou chuť. No a Verona, už si pro nás jedou, Radio Kiss.

0: Tak kysáci, naše víkendové jukeboxy pokračujou dál, jinak už se nám opravdu blíží, už je to za rohem, to léto, to opravdový léto, ta opravdová dovolená, to znamená, že můžeme užívat to teplé počasí a buď to cestovat tady po Česku někam na přehrady nebo někam prostě na vodu a podobně, protože opravdu ty třicítky už se blíží, doufám, že nám vydrží. Zase, aby to nebylo moc, tak spíše se to pohybuje kolem těch 25. To je přání mé, jak už to máte rádi, vynechám na vás. Ale je mi jasný, že ta korunka nějaká by se vlastně jako hodila, jo, na nějaký ten výlet, možná i nějakou tu dovču, no a to my vám dokážeme splnit, protože když budete poslouchat naši ranní trojku každé ráno přesně v 7, tak můžete i něco vyhrát.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
2: 7 000 korun.
0: Takže vyhráváš
3: 3 000!
0: Jo!
4: Já moc děkuju.
0: 5, takže vyhráváš 5 000!
1: Každé všední ráno na Rádio Kiss.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
7: Kiss. Rádio Kiss.
8: Be happy.

0: Posloucháte Jukeboxy na Radio Kiss s Alexem a já jsem vám několikrát připomínal, že se můžete dovolat sem ke mně do studia na telefonní číslo 210-323-323, no a přesně to už někdo z vás udělal. Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo. Ahoj, tady Michael.
0: Čau, Michaele, nazdar, čau, čau.
1: Čau.
0: No my jsme to tady s tebou už probírali mimo éter a ty jsi mi říkal, že by si chtěl písničku od Emily and Justice právě v této chvíli. A pro koho to bude?
1: Ano, bude to pro moji manželku Ladušku.
0: Pro manželku Ladušku, jasně. A to je nějaká vaše...
1: Právě teď v Německu.
0: Jo, ne, v Německu. Já jsem se chtěl zeptat, jestli to je nějaká vaše oblíbená písnička, že na to třeba tančíte nebo máte nějakou hezkou vzpomínku s tím spojenou.
1: No, spíš vzpomínku, jako by to byl náš písnička na svatební tanec.
0: Tak to je krásný svatební tanec, tak to je hezká vzpomínka. No tak jo, tak tím pádem...
1: To je naše srdcovka, no.
0: Srdcovečka, tak tím pádem ji posíláme teda do Německa, posíláme i tobě a posílám všem kysákům, co?
1: Jo, děkuju.
0: Super, tak já ti moc děkuju za zavolání, no a my už teďka jedeme na Emily and Justice. Čau, čau, ahoj!
1: Jo, čau, ahoj.

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Tak kysáci, teďka trošku přitvrdíme, protože mám tady hlasovku od Statkyho a věřte mi, že to bude jízda.
2: Ahoj Alexi, tady Statky. Hele, jestli bych tě mohl nechat poprosit zahrát něco od Pendulum, už jsem tam zase na další dobu nic neslyšel. A bude to pro tebe do studia, pro všechny, kterým neděli začíná pracovní týden. Pro všechny na cestách, opatrně v tomhle šíleném větru a počasí. A užívejte, pro všechny, kdo to má rád. Měj se, čau.
1: Tak jo, máme to připravený, Pendulum je nastartovaný, tak doufám, že vás to hezky nakopne. Pokud vám startuje noční nebo nemůžete spát a chcete něco pořádného, tak tohle je podle mě píseň přesně pro vás. Potom později taky se můžete těšit na Shakiru a nebo i na Timmy Trumpeta, ale teď už Tarantula.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio
1: Kiss. A tahle písnička letí pro Štěpánku, která mi napsala ahojky. Můžeš mi prosím zahrát na usínání zlepší než originál statistiku? Samozřejmě, že můžu. Tady to máme.

Kiss. Radio Kiss. Lakshman Verba mi napsal: zahrajte nám všem něco od Red Hot Chili Peppers, díky. Tak pane Verba, samozřejmě, není problém. Californication.

0: Máme za minutku už 11. hodinu a celou hodinu ještě před námi. Víkendové jukeboxy pokračují s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Haló, haló, Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
1: Ahoj, ahoj, tady Míra.
0: Čau Míro, já tě zdravím, krásný večer ti přeju. Kam jedeš? Koukám, že seš někde za volantem, nebo respektive slyším.
1: Jsem za volantem, valím na servis, volali mi kluci, že má nějaký problém se trajem, tak...
0: Jedeš je zachránit prostě.
1: A jedu nějakých 300 km výlet,
0: víš. Ty brďo, to je docela cestička, no. Tak to, tak to je potřeba to nějak zpříjemnit písničkou, co ty na to?
1: No, přesně.
0: Co to bude, co ti pustím?
1: Ale potřeba být něco rychlýho, vzhledem k tomu, že už jsem si chystal spát, tak bych potřeboval něco, abych nespal. Tak já nevím, třeba Insomny, nebo ve výsledku to může být i ta nová verze, nějaký to do té holčiny. Nevím, jak se to jmenuje.
0: Jo, vím, co myslíš. Ale podívám se, jakou verzi tady mám, ale Insomnia je za mě jako super track na to, aby člověk neusnul, že jo? Už podle toho názvu si myslím, že ti to pomůže. Skvělý, tak jo, tak posílám tobě jakomu ještě.
1: Ale chtěl bych, aby si to zahrál i všem lidem, co jsou v integrovaných záchranných složkách, hlavně hasičům, policajtům, doktorům, sestřičkám, lékařům, všem prostě, kteří se starají o téhle země a bez nich by to vlastně vůbec nešlo, takže hlavně pro ně.
0: To si řekl moc hezky, pod to se klidně podepíšu. Tak jo, tak posílám písničku, měj se krásně, dobře, dojeď.
1: Díky moc, mějte si, čau.
0: Čau, čau.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

Kysáci, my pokračujeme dál, no a chtěl jsem vám říct jednu důležitou věc. Pokud by se vám nakonec nepodařilo mi dovolat sem do studia na telefonním čísle 210-323-233, nebo pokud byste měli problém nahrát hlasovku, nebo třeba byste nechtěli psát text, no tak můžete mě třeba oslovit i napřímo, protože když mi napíšete na Instagram nebo třeba na Facebook, stejně jako to udělal Jose Martinez, tak i vám moc rád splním přání. Jose mi napsal, zahraj mi prosím Erika Prejce Piano pro tebe a všechny kysáky, co jsou na cestách jako já, Ibiza, No Sleep. Děkuju pro Joseho Martineze, takže Jose, posílám tobě a všem těm, kteří teďka nemůžou spát nebo nechtějí spát, Erika Prejce a legendární Piano.

0: Posloucháte Radio Kiss, Alexe a víkendové jukeboxy, které nám už pomalu, ale jistě se chýlí ke konci. Nicméně nemějte obavy, protože my to velmi plavně přeneseme do nočních jukeboxů, takže tam budete mít šanci ještě poslouchat celou noc spoustu písniček na přání. No a když to vydržíte až do rána, tak nám odstartuje ranní trojka, no a tím taky celý nový týden. No a u nás tady na Kissu nejenom, že rozdáváme skvělé písničky a děláme všechno pro to, abyste byli be happy, ale občas pro vás máme i nějakou parádní soutěž.
1: Tahle soutěž vám bude vonět.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka Zavolat co nejrychleji do studia. Začínáme už v pondělí na Radio Kiss.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně CZ. Puella, Puella, Puella.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak kysáci, máme 2 minuty po půl a už se blížíme k nočním jukeboxům tak moc, že dokonce na mě kouká už Kuba Krabáč, který už je připraven, respektive připravuje se, protahuje se, dělá tady spoustu divných věcí, asi má připravený nějaký velmi speciální jukeboxy pro vás dneska v noci. Nicméně, mám tady od vás ještě spoustu teda hlasovek a jedna z nich je od Jirky.
2: Ahoj Alexi, tady Jirka, zahraj mi prosím tě něco od Kosmonovy a bude to pro mě a pro všechny moje kolegy tady do plzeňského pivovárku a pro všechny noční sovy. Díky, čau Jirka.
1: Tak Jirko, Kosmonovu mám připravenou, ale jakou konkrétní budeme hrát, to nám řekne už Radomil.
3: Ahojky Alexi, prosím o zahrání Kosmonovy Dance Ave Mula a bylo by to pro moji ženu Janču, pro mě, teďka tu hráme kostky, počasičko celkem ujde na večer, takže pohodička jazz, díky moc. Radomil a zdravím z Jirska a volume doprava.
1: Tak volume doprava, protože tohle je Kosmonova Dance Avec Moi.
4: To

0: Taky sáci, jsme úplně v závěru, respektive co se mě týče. To byly víkendové jukeboxy s Alexem. Doufám, že jste si to užili tak, jako jsem si to užil já. Vždycky je radost poslouchat a plnit vám přání, co se jukeboxu týče. Ale nemějte obavy, protože pokud vám zrovna startuje noční, tak už za malý okamžik předávám štafetu do správných a kvalitních prověřených rukou. Kuba Krabáč je tady připraven vám plnit hudební přání po celou noc až do 6 do rána. Nicméně ještě předtím, než se rozloučím, tak splním poslední přáníčko pro Petra.
1: Ahoj Alexi, mohl bych tě prosím tě poprosit, jestli bys mi zahrál písničku od Sigmy Nobody to Love. Bylo by to každopádně pro tebe do studia, hlavně těm, kteří jsou za volantem, jelikož je to v celku dosti rychlá písnička a soucitím s nima, zítra mě to čeká tak nějak taky, takže hlavně bezpečně a opatrně. Mějte se hezký zbytek večera a pokud možno šťastné kilometry do konce. Ahoj.
0: Tak, moc děkujeme za krásnou hlasovku, jinak samozřejmě souhlasím, dejte na sebe pozor a hlavně i teďka, jak je to počasí proměnlivý, tak ať na vás nelze nějaký bacil, protože já teda upřímně cítím, že se musím jít rychle zdřímnout a načerpat síly, protože ta pánská rýmička to teda opravdu nepotřebuju a nechci a nikomu bych to třeba já nepřál, ale cítím, že tam trošku někde dole ťuká na dveře. Nicméně, Sigma, Nobody to Love na Radio Kiss a já vám přeju krásnou noc.

0: Minuta a půl do půlnoci, to znamená, že můžeme rozjet pondělní noční jukeboxy na rádiu Kiss s Kubou Krabáčem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Posloucháte Radio Kiss, začínají nám pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem a jedeme společně až do 6. hodiny raní. Ale nemůžu tady přece být sám. Na druhé straně je celá řada lidí, kteří by chtěli zahrát nějakou pecku od 90. až po současnost. A hned prvním je posluchač Karel. Ahoj.
1: Ahoj Kubi, jak se máš takhle v noci?
0: Děkuju, víkend byl úžasný, docela zajímavý, ale o tom hodíme řeč. Jaký jsi měl víkend ty?
1: No já jsem měl pracovní.
0: Jako vždycky v Německu?
1: Přesně.
0: Ty jsi nechal výběr muziky na mě, ale já to nechám spíš na Gabče, která píše: Ahoj, můžeš mi prosím zahrát Skútry do Terezína pro Petru, pro mého miláčka, děkuji Gábina. Karle, komu bys chtěl ty poslat Skútry?
1: Tobě do studia a všem prostě, co jsou na cestách.
0: Krásnou klidnou noc a díky, že jsi zavolal. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A samozřejmě, kysáci, nezapomínejte na to, že je tady i druhá možnost a to je naše mobilní aplikace Radio Kiss. Tak dejte vědět, jaká bude další muzika.
2: Radio Kiss. Skútr. W&W. Welcome to the rave culture.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Gigi D'Agostino, Another Way. To je muzika, která dohrála na vlnách Radia Kiss. A my tady máme další hudební přání podle Vaška. Vašku, ahoj.
2: Ahoj, Kubo.
1: Jak trávíš pondělní noc?
2: Momentálně jsem v práci a ještě do 6, no, mám noční. No.
1: Tak já věřím, že při poslechu Radia Kiss ti to bude utíkat. Jakou muziku budeme hrát a komu bys jí chtěl věnovat?
2: Tak já bych tě poprosil o písničku ATB a věnoval bych to tobě do rádia.
1: Děkuju.
2: Pro všechny posluchače Radia Kiss a pro všechny kamionáky, kteří právě teď bohužel musí být někde na cestách.
1: Vašku, hlavně klidnou noční, ať ti rychle uteče. Měj se krásně.
2: Děkuju.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Zároveň tuhletu muziku posílám všem Vítkům, protože právě oni mají dnes 15. června 2026 svátek.
0: Kiss.

0: Posloucháte pondělní noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Za námi je víkend a pro mě byl plný dobrovolně nedobrovolného cestování. Rozhodl jsem se modernizovat svůj vozový park, no ale to jsem netušil, jaký bič jsem si na sebe ušil. Dokonce jsem vás nechal hlasovat na mém Instagramu Jakub_Krabac, kde byly dva nejlepší kandidáti. Tak jsem se s prodejcem spojil, ověřil si historii vozidla a když jsme se téměř dohodli na zkoušce, tak jsem se ho zeptal, zda v minulosti nedošlo k nějaké nehodě. Samozřejmě, že to popřel. Když jsem mu řekl, že systém ukazuje něco jiného, tak od té doby už byl jenom nedostupný. Tak jsem si říkal, OK, kouknu na další inzerát. Vypadal opravdu pěkně, tak jsem se vydal na vlastně tu adresu. No a když jsem se podíval jenom na auto, tak říkám, ajajajajaj, v inzerátu stálo 190 000 km, říkám, i to už je docela dost, jenže tachometr ukazoval 240. Tak jsme se prakticky ani pořádně nepozdravili a rovnou jsem jel na další. Ten pán, i když jsem mu volal, domluvili jsme se, tak nakonec ani nedorazil. No a takhle to šlo vlastně několikrát, tak až sedmé auto vypadá konečně nadějně. A mě kysáci zajímá, jaké máte vy zkušenosti takhle s osobními prodejci. Využíváte je nebo radši jdete do bazaru a celkově nákup vašeho plechového miláčka. Jak probíhal? Byly tam nějaké peripetie? Dejte mi vědět pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss a já se už moc těším na vaše hlasovky. Teď se můžete ale těšit na další muziku. Připravená je Alexia a její Ulalala.
1: Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Posloucháte noční D-boxy na rádiu Kiss a já jsem se vás tady před chviličkou ptal, jestli máte nějaké zkušenosti s nákupem aut a jak vlastně jste to třeba i řešili.
1: Jakubu, já jsem na tom podobně jako ty. Já jsem si s pánem dlouho stále vypisoval, auto se mi líbilo, auto samozřejmě tak neřekl, já jsem si pro auto vlastně 6 hodin, tam jsem zjistil, že tam jsou nějaké závody.
2: S mým mechanikem jsem auto přesto koupil, když jsem ho dotáhl k němu, byl jsem asi 4 měsíce bez auta, první servis mě vyšel na 90 a pak jsme zjistili, že je motor, takže se dělá generálka jako motoru, celká oprava 150. Zdraví kamiňák Pepa, čus.
0: Teda Pepo, to nezávidím, nicméně slyšel jsem, že se ti to asi přeplo ze sluchátka na normální. Petr taky má svoji příhodu.
3: Ahoj, já tě zdravím, tak jako mám s tím tak nějak trochu zkušeností, kupoval jsem si Golfa GTI 6. generace, auto stalo 230 tisíc, bylo pěkné, velice mělo nájezd nějakých 150 tisíc kilometrů, super autíčko, ale můj problém byl takovej, že to auto tak nějak žralo olej, ale já jako taková ta mladická nerozvážnost, tak jsem to auto prostě musel mít, tak jsem ho vzal, ale zjistil jsem, že vlastně, když jsem chtěl odjíždět, ani nenastartoval, takže taky dobrý.
0: Jo, o tom bych taky mohl někdy vyprávět, když jsem prostě se pro něco rozhodl a za každou cenu to mohl mít. Každopádně další hlasovky později, teď si dáme muziku podle vás. Noční jukebox. Jukebox. Podíváme se taky do naší mobilní aplikace a tam je Petr.
4: Ahoj Kubo, zahrál bys mi Markyho Marka a Noversi pro všechny, co už jsou v práci, v tý kulatý lopaty a někam prčej. Díky moc a hezký večer všem.
0: Jaká bude kysáci další muzika? Dejte vědět, třeba pomocí mobilní aplikace. To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. About to step in the ring and do what I gotta do. This right here is a

0: Alan Walker, Alone, to je muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss. Vy posloucháte noční juboxy a máme téměř 12:45 ráno. Ptal jsem se vás na zážitky s nákupem aut, jestli kupujete třeba i u soukromníka, nebo radši preferujete třeba autobazary. Maro se mi ozval. Jel jsem s kamarádem, který si chtěl koupit jednoduché auto do města. Jelo se pro Ford Ka, na místě jsem mu na to koukl a nezdál se mi nějak nárazník. Říkám mu, to bylo bourané. Paní řekla, že s tím jen ťukla, že to není nic hrozného. Ani slevu nedala. No a po pořízení šel do servisu a zjistil, že auto bylo bourané napředek, celá výstuha ohnutá, světlo celé slepené lepící páskou a ťukanec to rozhodně nebyl. Verčo, jaké jsi měla zážitky ty s nákupem?
1: Ahoj, tady je posluchačka Verča. Můj nákup auta byl taky zajímavý. Běhali jsme po všech čertech, bazarech, kdesi cosi, pak jsme zajeli do vesnice k jedné holčině, že mi prodá auto. A při kontrole u technika se zjistilo, že tam bylo prasklý těsnění pod hlavou, takže všude volej, že tam kde bejt nemá. A opravo mě stálo dalších 18 tisíc, takže jo, můj nákup auta byl taky docela kouzelný.
0: Ne nadarmo se říká důvěřuj, ale prověřuj. Každopádně kysáci ještě stále můžete i vy přispět svým příběhem s nákupem vašeho plechového miláčka. Teď ale jdeme plnit hudební přání podle vás.
2: Jukebox Radio Kiss.
0: Ozval se až ze Skotska Pavel.
3: Krásný večer Kubiku, krásný večer kysáci. Můžu poprosit písničku od Bibi Rexy New Religion a bylo by to pro všechny, kteří právě posloucháte, pro všechny na nočních. Záchranné složky, všechny nemocnice, doktory, operátory, anesteziologi. Vykonáváte tu nejlepší práci a tu nejpotřebnější, si myslím. A moc vám za ní děkuji. Pavel ze Skotska. Krásný večer.
0: Naprosto s Pavlem souhlasím ve všem, co řekl, opravdu díky všem, kteří jste právě teď v noci vzhůru, co právě pracujete někde v nemocnicích a samozřejmě v jakékoliv záchranné složce.
2: Radio Kiss.

0: Je tady další hodina nočních jukeboxů a co v ní nesmí chybět? Přece muzika podle vás, tak dejte vědět, jaká to bude.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Další hodina a další muzika podle vás a vybírá jí Tomáš. Tomé, ahoj.
2: Ahoj, Kubo.
1: Kde nás ladíš?
2: Kousek od Plzně.
1: A co děláš při pondělní noci?
2: Invalidní důchod, takže se flákám, koukám do počítače a řeším programy.
1: A samozřejmě si i užíváš muziku tady z Rádia Kiss. DJ Tiesto a Nelly Furtado, to je tvůj výběr, komu bys ho chtěl věnovat?
2: Já bych to chtěl věnovat mojí ségře, mojí mamince a hlavně mojí milovaný lásce.
1: Teda. A nějaký konkrétní ještě vzkaz pro ní, pro tvoji lásku?
2: Že ji miluju a mám ji rád.
1: Myslím, že k tomuhle už není co třeba dodat, takže hrajeme podle tebe.

0: O další muzice nebude rozhodovat jeden posluchač, ale rovnou dva. Oba dva jsou Jirkové.
1: Ahoj, tady Jirka a...
2: Druhý Jirka.
1: Hele, chtěli bychom zahrát písničku, prosím tě. Zpívá se tam This is the Reebok Ordinary.
2: This is the Reebok
1: Ordinary. Samozřejmě ten Reebok Ordinary tam není, že jo, my to víme. Ale nevíme, jak se ta písnička jmenuje. My to tam prostě slyšíme. Jestli nám ji zahraje, jste skvělé, díky, čau.
0: Tak pánové, tohle je Korona, Written of the Night.
3: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: jediný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, máme 15. června, vy posloucháte pondělní noční jukeboxy, dnes s Kubou Krabáčem a zároveň tady vítám i Štofu, ahoj.
2: Nazdar Kubíku.
1: Štofo, zase v pracovním procesu?
2: No jasně, jak jinak.
1: Tak samozřejmě neprozrazuj, co děláš za práci, protože možná i ty se budeš dnes registrovat do naší rubriky Tajemné povolání. Vybrali jsme společně muziku z legendární série, a to ze série Rychle a zběsile. Jaká to bude, to prozradím za chviličku, ale tebe se ptám, komu bys tuhle tu muziku chtěl věnovat?
2: No tak, to jde do studia hlavně.
1: Děkuju.
2: Pak holkám na benzínku, Alici na Anfáčko na jižní spojku a Magdě na Molku do Jesenice.
1: Mm-hmm.
2: Všem klukům od nás, jo, vlastně nebudu říkat.
1: Ale pokud jsou posluchači vlastně poctiví a ladí pravidelně, tak možná už automaticky si sami doplní. Dobře, napadá ti ještě někdo, koho bys chtěl pozdravit?
2: Ale no všem, co musí být v práci, ať to všem utíká. To je tak nějak asi všechno.
1: Dobrá, tak vy poznáváte už tóny, že tohle to je Tokyo Drift. Štofo, měj se krásně, ahoj.
2: Ale taky, Kubo, měj se, čau.
0: Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme celou noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. V minulé hodině jsme se bavili o nákupech aut, vaše zkušenosti z bazary, případně s nějakými těmi soukromými prodejci. Já bych na to téma vlastně volně navázal ještě otázkou, jestli manuální převodovka anebo automatická a proč. A opravdu by mě zajímaly vlastně zajímal váš názor a vaše zkušenosti. Protože sám se rozhoduju, jestli půjdu poprvé vlastně do toho automatu, a nebo zůstanu věrný manuálu. Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a já už se těším na vaše hlasovky.

0: Kiss.
1: Konečně v éteru vítám i nějakou holku kysačku a tou je Mája. Májo, ahoj.
2: Ahoj, Kiss.
1: Jak trávíš pondělní noc?
2: Pracovně, jedu do Francie.
1: Teda, a jak dlouhá cesta je ještě před tebou?
2: Ještě nějakých 720 kilometrů, já jsem před chvíli začala.
1: Aha, pojďme ale k muzice, chtěla si Stinga a Desert Rose. Komu chceš věnovat tuhle tu muziku?
2: Tobě, kamarádovi Milanovi a Milošovi, všem kysákům, kysačkám a kolegům, řidičům a řidičkám.
1: Májo, hlavně šťastnou cestu, jak se u nás na Kisu říká, kolečkama dolů, antenkou nahoru. Ahoj!
2: Ahoj, děkuju!
1: A jaká kysáci bude další muzika? Dejte vědět!
0: Radio Kiss.

0: Posloucháte noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Já jsem se vás před chviličkou ptal, jestli preferujete automatickou převodovku a nebo manuální ve svých plechových miláčcích. Pavle, jak to máš ty?
1: Ahoj Kubi, doteď já jsem měl jenom manuál a nechtěl jsem automat. V práci jsem vyzkoušel elektrické auto v automatu a byl jsem z toho nadšený. A jelikož moje auto je teďka v servisu a mám náhradní a mám ho v automatu, tak chci jenom automat. Nechci elektrický, chci benzín nebo diesel, ale bude automat. Moje příští auto bude v automatu. Je to super, je to pohodlnější. No, pecka.
0: Jak to vidí Sapča?
2: Ahoj Kubí, tak jelikož řídím kamion většinu času, který je, že s automatickou převodovkou, tak jsem ráda, že mám svůj osobák prostě v manuálu. Že můžu řídit obojí, nicméně jsem teď kupovala auto příteli a ten teda taky chtěl automatickou převodovku, takže teď máme vlastně dvě auta, jedno s manuálem, jedno s automatem a já většinou času řídím automat v kamionu, takže tak.
0: Další, kdo dostává slovo, je Marek Čiko.
3: Ahoj Kubo, já tě zdravím, tady Marek Čiko. No, moje první auto, co jsem v životě měl a co jsem dostal, zviděl, tak byl Tatra Plan 603 roku 1952. Potom to byl Warburg, Žiguli, Škodovka Stovka, 120. Potom jsem měl Škodu R-ko. No potom už byla Felicia.
0: A tohle to je limit vlastně naší mobilní aplikace, jenom 30 vteřin. Hurvajzi to teďka schrne.
4: Není to jedno, Antone Pavloviči. Dneska v automatech už si můžeš řadit sám, když chceš. Technologia!
0: A co kysáci, máte to stejně, také máte radši automata, nebo to máte jinak a máte radši tu manuální převodovku? Dejte vidět, teď tě ale jdeme hrát podle vás.
5: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Radio Kiss.
0: A slovo dostává princezna Peťka a Baja.
6: Zdravíme Radio Kiss, pozdravujeme všetky vomsačky z celého Slovenska, pri telefóne princezna Peťka.
7: Ahoj.
6: A Baja. Chceli by sme si zahrať pesničku Žijeme len raz. Čauky, ahojky.
0: Čauky, ahojky, hrajeme pro vás a samozřejmě všude, kde ladíte teďka v noci, Radio Kiss.

0: Noční jukeboxy pokračují i po druhé hodině raní. Můžete se těšit na 18, Green Day a samozřejmě nesmí chybět muzika podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.